0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
2: Posloucháte Klasik Praha.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Kart Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Kart Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
4: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
0: Tohle je Klasik Praha.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
5: A tomu říkáte hodně?
7: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
8: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
9: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zamíchej.
10: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Do dnešního ranního vysílání jsme vkročili s korunovačním pochodem opery Prorok Giacoma Meyerbeera. Hrála Slovenská filharmonie pod vedením Richarda Heymana. Máme 3 minuty po 7 hodině a hned mám na vás jeden rébus. Zkuste si odhadnout, co může být La Cecchina. Italský název pro krásnou turistku z České republiky, pobočku celního úřadu nebo třeba čekárnu u zubaře nebo něco jiného. Správné přiřazení zmíněného pojmenování uslyšíte už za chvíli. Vítejte na začátku ranního vysílání, přeji pěkný poslech.

Slyšeli jsme hudbu Vojtěcha Jírovce, bylo to finále, čtvrtá věta symfonie A-dur. Hrál nám soubor London Mozart Players pod taktovkou Howarda Griffitha. Dnes máme 18. září, 7 hodin 7 minut a bylo to snad 18. září v roce 1587, kdy se narodila La Cecchina. Dobře jste odhadli, že to není ani jeden z těch případů, které jsem vyjmenoval v úvodu dnešního ranního vysílání. Jde o pojmenování nebo spíše přezdívku Francesky Caccini, která byla vynikající italskou skladatelkou, pěvkyní, ale také básnířkou a dokonce i pedagoškou období baroka. A byla známou dcerou Giulia Caccini, ten byl ještě známější a pochopitelně svoji dceru vychovával k hudbě. Ale více se o ní budeme bavit trochu později. Teď zazní ranní nálada ze svity číslo 1 Per Gynt Edvarda Hageru Pagríka.

Slyšeli jsme ranní náladu ze svity číslo 1 Per Gynt Edvarda Hagerupa Grieghem. Doufám, že byla i ta vaše hned ráno tak dobře naladěna, jako třeba nástroje hráčů National Philharmonic Orchestra pod vedením Davida Míšema, kteří doprovázeli Jamese Galwaye, jenž hrál solo na flétnu. 7 hodin 12 minut. Teď už jsme tedy pokročili dál a doufám, že dobrá nálada drží a doufám, že k ní přispěje i následující melodie, ta pochází od Františka Xavera Richtera. Zazní presto třetí část symfonie číslo 1 B dur a hrát budou hráči Helsinki Baroque Orchestra. A doufám, že vám tak trošku bude hrát do noty i dnešní počasí. V hlavním městě bychom dnes dopoledne a přespoledne mohli mít až polojasno. Během odpoledne ale přechodně až zataženo. Večer bude od západu oblačnosti ubývat. Odpolední teploty se nejvýše vyšplhají ke 20, ale možná až ke 22 stupňům Celsia.

Tak zní hudba Františka Xavera Richtera, třetí část symfonie číslo 1 B dur. Hráli nám hráči souboru Helsinki Baroko Orchestra pod taktovkou Apa Häkkinena a dohráli minutu po čtvrt na 8. Za chvíli uslyšíme hlas Bryna Tervla, jak nám krásně zaspívá známý tradicionál Amazing Grace. Zpívat bude za doprovodu symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. A je tu ještě jedna důležitá informace. Ta se týká dopravní situace v Praze. Komplikují teď dvě dopravní nehody. Jedna se stala v ulici Přátelství, další v Husické ulici.

0: Klasik Praha.
1: Jeho prvním učitelem hry na varhany byl havíř. Původně chtěl být agronom nebo inženýr, ale varhany jej vždy přitáhly svou silou. Podstatnou část svého uměleckého života pak spojil se starou dámou, což jsou varhany v pražské synagoze v Jeruzalémské ulici. Mým hostem byl varhaník, organolog a muzikoterapeut Václav Peter. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Dny Merien v Jisku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
11: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
15: Kontejnery Siegel, dobrý den.
16: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
15: A tomu říkáte hodně?
17: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dozněla hudba k filmu Střeček, hudba Dmitrije Šostakoviče v podání Erize Ofra a Philadelphia Orchestra pod taktovkou Ricarda Šají. 7 hodin, 27 minut, čas pro to, abychom si připomněli jednu vzácnou osobnost období baroka, která působila v Itálii. A tou osobností je Francesca Caccini, italská skladatelka, ale také pěvkyně, loutnistka, básnířka a dokonce i dobrá pedagožka. Florentiané ji přezdívali La Cecchina, což je pravděpodobně zdrobnělina jména Francesca. Tato dáma měla pochopitelně k hudbě blízko už v rodinném prostředí. Narodila se totiž slavnému skladateli Giulio Caccinimu a ten se svými dcerami, nevlastním synem a manželkou často také vystupoval jako taková, dalo by se říci, rodinná kapela. A vy jste tak mohli už v 15 vidět 15-letou Francescu Caccinovou, jak pěje a nejspíš se přitom i pěkně pohybovala. Ovšem Francesca Cacciniová nezůstala jenom u toho, aby zpívala. Zajímala se i o kompozici. A později právě v tomto oboru uspěla.

Slyšeli jsme třetí část kvintetu B-dur pro klarinet, dvoje housle, violu a violončelo Antonína Reichy. Hráli nám Jiří Hlaváč, Vítězslav Černoch, Josef Kekula, Jan Pěruška a Vladimír Leixner. 7 hodin 33 minut a návrat ke skladatelce období baroka, velmi plodné skladatelce Francesce Caccini. Ta působila na Medičejském dvoře a byla prý rychlou a plodnou skladatelkou, jako někteří její kolegové, třeba Jacopo Peri. Komponovala také hodně scénické hudby. Je ale smůla pro nás, že se mnoho jejich skladeb nedochovalo. Nicméně některé ano a jednu z těch skladeb uslyšíte, ale až za chvíli. Nyní uslyšíme chotu a finále, 7. část svity baletu Třírohý klobouk Manuela de Falla.

0: Slyšeli jsme Chotu a finále sedmou část baletní svity Třírohý klobouk Manuela de Falli. Hrál Dallaský symfonický orchestr pod taktovkou Eduarda Maty a dohrál 5 minut před 7:45. Za chvíli už uslyšíme hudbu Francesky Caccini, barokní skladatelky, která byla nesmírně plodnou skladatelkou, i když do dnešní doby se dochovalo jenom část z jejího díla a jenom pár krásných písní. Scénická hudba většinou ne, i té se věnovala. Působila na Medičejském dvoře a nejenom, že komponovala, ale také zpívala, doprovázela se na loutnu, byla velice oblíbená, ale s vystupováním veřejným skončila zhruba v 35 letech, když se provdala a začala se věnovat rodinným povinnostem. Měla 2 manžele, 2 děti, ale když oba zemřeli, i potom prvním, kdy zemřel, tak se snažila vrátit opět k aktivní kariéře, ale to už se jí tolik nepodařilo. Nicméně našla svoji realizaci v tom, že se věnovala pedagogické činnosti a tak na Medičejském dvoře vzdělávala princezny. My teď uslyšíme její hudbu v podání Luciany Mancini a souboru L'Arpeggiata pod vedením Kristiny Pluhar. Zaposloucháme se do části z opery La Liberazione di Ruggero dell'Isola.
1: S Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Luciana Mancini nám dospívala část z opery La Liberazione di Ruggero dall'Isola d'Alcina. Zpívala krásnou melodii Francesky Caccini, o které jsme se dnes bavili za doprovodu souboru L'Arpeggiata pod vedením Kristiny Pluhar. To byla tedy hudba raného baroka. My teď uslyšíme hudbu vrcholného baroka. A to bude skladba Georga Filipa Telemana, třetí část koncertu pro dvoje housle, smyčce a baso continuo a dur. Sola mají Rainer Kussmaul, Riediger Liebermann a doprovázejí berlínští barokní solisté pod taktovkou Rainera Kussmaula.

0: na pražskyfilharmonickýsbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
1: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, tyjo, nebyl ho, nic ti neudělal.
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
14: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu k dramatu Maurice Maeterlinka Peleasa Melisandra, byla to první část této hudby s názvem Před zámeckou branou. Hudbu Jeana Sibelia nám hrála Česká filharmonie pod vedením Serge Bodo. 7 hodin, 55 minut a ještě jedna skladba, která nás dovede až k 8 hodině a zprávám. Bude to slavná tokáta Charlese Marie Vidora. Zaposloucháme se do toho, jak ji nahrál William McVicker.

0: William McVicker nám připomněl zvarhaní symfonie číslo 5 Charlese Marie Widora monumentální tokátu a připomněl ji těsně před 8 hodinou. Teď už 8 je a to je čas pro zprávy a za chvíli pro další pěkné tóny.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Ode dneška do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu, městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. O víkendu se rovněž uskuteční akce Ukliďme Česko, kterou se Česká republika připojí k celosvětovému uklidovému dni neboli World Cleanup Day. V této kampani je podle organizátorů aktuálně naplánováno přes 600 dobrovolnických úklidů a další přibývají. Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. Včera to v projevu v Sejmu řekl polský premiér Donald Tusk. Pozdní podzim a zima budou podle něho nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině. Možné ruské hybridní útoky v členských zemích NATO budou podle polského premiéra vedeny tak, aby vypadaly jako náhodné. Herecká asociace včera slavnostně zveřejnila nominace na ceny Thálie 2026. Při té příležitosti byla udělena cena Thálie pro umělkyni do 33 let. Herecká asociace ji předala Simoně Levandovské. Dalších 20 cen asociace slavnostně udělí 3. října v Národním divadle. Thálii za celoživotní umělecké mistrovství obdrží brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová a dlouholetý herec pražského činoherního klubu Petr Nárožný. Ceny za celoživotní mistrovství se ale budou týkat i dalších oborů. Dnes bude nad Českou republikou polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně až zataženo. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví slabý déšť nebo přehánky, hlavně na horách. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách bude kolem 13. To je ze zpráv a v 8 všem. Nyní už zazní Musique de Cour, alespoň část tohoto díla Jeana Francéze, čtvrtá část. Rád ji budou Roman Novotný, Jiří Pospíchal a Ivo Kahánek.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme ukázku z díla Žána Francéze Musique du Cour. V uších nám zněla čtvrtá část a podání Romana Novotného, Jiřího Pospíchala a Ivo Kahánka. 8 minut po 8 hodině. Za chvíli část z Planet Gustava Holsta. Orchestrální svita se představí svou čtvrtou částí a my uslyšíme Jupitera zvěstovatele radosti. Ale ještě předtím je tu informace o dopravní nehodě. Ta se stala na Pražském okruhu na 24. kilometru. Kvůli ní je tam neprůjezdný levý jízdní pruh.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme známé orchestrální dílo s astrologickou tématikou z roku 1917. Byla to část orchestrální svity planety Gustava Holsta, čtvrtá Jupiter, zvěstovatel radosti. Hrála berlínská filharmonie pod taktovkou Simona Rattla. A my se vypravíme za další melodií v ranním vysílání. Teď je 8 hodin a 17 minut a osloví nás tvorba Georges Deleryse. Zazní hudba z filmu Dvě Angličanky a kontinent. Tenant.

0: Klasik Praha.
1: Co spojuje jména Radu Lupu, Mary Perahia či Eugen Indzic? Mezinárodní klavírní soutěž v Lícu a jakou roli při jejím vzniku sehrály Fanny Waterman a Marian Thorpe, hraběnka z Harewoodu?
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Dozvíte se v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Poslouchejte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta. Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
11: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jsme ukázku z díla Johna Downlanda. John Downland to je nejslavnější anglický renesanční loutnista a nám jeho skladbu Tarltonovo vzkříšení, což bylo vzkříšení jednoho z nejuznávanějších komiků alžbětinské Anglie, tak nám zahrál Ryosuke Sakamoto. 8 hodin 24 minut a přichází na řadu Carmen George Bizeta. Zaposloucháme se ovšem do árie, kterou zaspívá mužský hlas tenor Jonas Kaufmann nám přednese La Fleur que tu m'avais jeté, slavnou árii za doprovodu Prague Philharmonic Orchestra.

Dozněla árie La Fleur que tu m'avais jeté z opery Carmen Georges Bizeta. Zpíval nám ji Jonas Kaufmann a doprovázel orchestr Prague Philharmonic Orchestra pod taktovkou Marka Armiliata. Za pár vteřin bude 8:30 a my uslyšíme ukázku z další opery. Ovšem, tentokrát bude pocházet od Wolfganga Amadea Mozarta. Předehru k Figarově svatbě nám zahraje Staatskapelle Dresden pod vedením Colina Davise.

0: Dozněla ukázka z Figarovy svatby z opery Wolfganga Amadea Mozarta. My slyšeli předehru v podání Staatskapelle Dresden vedeným Colem Davisem. Tento orchestr je velmi známý a další orchestr, který je připraven, aby vás potěšil v dnešním pátečním ránu, je také známý přinejmenším u nás. Je to Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky a právě v tomto složení nám také přednese třetí část smyčcového kvartetu číslo 1 e-moll z mého života. Jak je to možné? Jinu proto, že existuje i úprava pro orchestr. Toto aranžmá pochází od Georges Sela a my se tak zaposloucháme do krásných tónů Bedřicha Smetany, ikonických, ve třetí části smyčcového kvarteta.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla ukázka ze smyčcového kvartetu číslo 1 e-moll z mého života v úpravě pro orchestr. Slyšeli jsme tóny Bedřicha Smetany v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky. Je téměř 8:45. Během pár vteřin tak skutečně bude a my se zaposloucháme do písně Je t'aime Isabely Abulker. Uslyšíme, jak ji zaspívá Julie Rose za doprovodu Susan Manoff. Je t'aime, to je humorná, pěvecky virtuózní píseň od soudobé francouzské skladatelky Isabel Abulker, proslulé zejména vokální hudbou.

I tak se dá bavit klasickou hudbou, i když moderní. My se zaposlouchali do písně od soudobé francouzské skladatelky Isabelle Abulker, která si trochu pohrála s tématem lásky, je t'aime. A my slyšeli tuto píseň v podání Julie Rose a Susan Manoff. Je 8 hodin 48.

0: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum, Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
13: Tohle je Klasik Praha.

0: Chicagský symfonický orchestr vedený Georgem Scholtym nám dohrál druhou větu symfonie číslo 1 C-dur Ludwiga van Beethovena a dohrál ji těsně před 9:00. Za chvíli tvorba Ruggiera Leoncavalla a árie z jeho slavné opery Komedianti. Zpívat nám bude Simon Kinleyside pod vedením Ulfa Schirmera a za doprovodu orchestru Mnichovského rozhlasu. A dopolední vysílání, pokud stále budete poslouchat Radio Klasik Praha, vás bude doprovázet pochopitelně po celý den i v noci. Vysíláme 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Za chvíli uslyšíte hlas Ondřeje Fischera, neboť už je připraven dopolední blok našeho rádia. Filip Sichra se loučí a přeje pěkný pátek i celý víkend.
1: Ladíte Klasik Praha.

Pět minut po 9. hodině na rádiu Klasik Praha v dopoledním vysílání teď zazněl známý monolog z Leon Cavallovy opery Komedianti, baritonová árie, kterou nám zpíval Simon Kinleyside, doprovázený orchestrem Mnichovského rozhlasu. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Posloucháte nás na frekvenci 98,7 nebo prostřednictvím internetu v digitálním vysílání DAB+, či v mobilní aplikaci. No a v této hodině našeho vysílání, tedy před 10. si poslechneme jako obvykle pestrý program z děl světových i tuzemských skladatelů a interpretů vynikajících, jako například pianista Tomáš Vrána, Boston Pops Orchestra, také nám zahraje například Drážďanský festivalový orchestr, uslyšíme i Birminghamské symfoniky. No a bezprostředně nyní teď budeme pokračovat Dvořákovou hudbou. Rondo pro violončelo a orchestr nám zahraje violončelista Jan Pál Leníček, doprovázený Jihočeskou komorní filharmonií. Příjemný poslech.

Hrál nám violončelista Jan Páleníček, doprovázený Jihočeskou filharmonií pod taktovkou Ondřeje Kukala. Byla to známá skladba Antonína Dvořáka Rondo pro violončelo G-moll, což je tedy skladba, kterou Dvořák hrával spolu se svým dvorním violončelistou Hanušem Vihanem. No a Dvořákova hudba samozřejmě ve velké míře zní také na právě probíhajícím festivalu Dvořákova Praha, kde může slyšet v nejbližší době například Dvořákovu operu Jakobín, ta se bude hrát už zítra 19. září v Rudolfinu od 19 hodin. Bude to tedy koncertní provedení v podání pražských symfoniků, dirigenta Tomáše Netopila, pražského filharmonického sboru a samozřejmě také vynikajících českých solistů. Pak třeba na festivalu Dvořákova Praha ještě vystoupí klavírista Rafal Blechač. Dvořáka zahraje Alinde Quintet s klavíristou Miroslavem Sekerou, to bude speciální úprava klavírního kvintetu číslo 2 A dur, ovšem z dechy místo smyčců. No a ještě také bude na závěrečném koncertě 23.9. v Rudolfinu Dvořák zastoupen svou svitou A dur. Bude to koncert České filharmonie, kde bude na housle hrát Gil Shaham a dirigovat bude dirigentka Elim Chan. No a my pokračujeme teď v našem dopoledním programu Gershwinem, energická třetí věta z jeho klavírního koncertu F dur. Simon Rattle, výborný interpret Gershwinovy hudby, bude dirigovat na nahrávce Birminghamské symfoniky a solo na klavír zahraje pianista jménem Peter Donahue.

0: Klasik Praha.
1: Jako strůjce míru mezi znepřátelenými tábory vystupuje François Couperin ve dvou apoteózách na své kolegy skladatele Francouze Lilyho a Itala Corelliho. Nahrávku pořídil slavný Esperion 20 pod vedením Jordiho Savala a poslechnout si ji můžete v pořadu Švédský stůl v neděli od 19 hodin. K poslechu zve autor Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule. Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na Národní divadlo.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Je minuta po půl desáté a toto byla působivá část Liberame s Requiem Gabriela Forého, jedné z často uváděných, tedy klasicky zhudebněných zádušních mší. No a zpíval nám teď baritonista Håkan Hogegård, ten měl solo, spolu s ním také Bostonský symfonický orchestr a přidružený sbor, to vše pod taktovkou Seichiho Ozawy. Dále nám zahraje pianista Tomáš Vrána, mladý virtuos, který si na své debutové album vydané tedy loni u Suprafonu vybral velice náročný repertoár a nahrál první českou kompletní nahrávku všech tří klavírních koncertů Bély Bartóka, které jsou často označovány za možná jedny z nejtěžších kusů klasického klavírního repertoáru. Například pianista Andráš Šif druhý klavírní koncert Bély Bartóka označil za asi nejtěžší, který kdy hrál. No a právě z tohoto technicky velice náročného kusu nám teď pianista Tomáš Vrána zahraje první větu, doprovodí ho přitom Janáčkova Filharmonie Ostrava a protože to je hudba maďarského autora Bély Bartóka, tak si přizvali také maďarského dirigenta, který se jmenuje Gábor Káli.

Poslouchali jsme první větu z druhého velice virtuózního klavírního koncertu G-dur Bély Bartoka, který vznikl na začátku 30. let minulého století, je ovlivněn mimo jiné třeba i Stravinským. No a klavírista Tomáš Vrána hrál náročný solový part za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava, dirigoval Gábor Káli. Dále nás teď čeká opět taková romantičtější, melodičtější hudba. Bude to úryvek z pohádkové opery Hansel und Gretel, neboli Jeníček a Mařenka, kterou zkomponoval skladatel Engelbert Humperdinck podle známé pohádky bratří Grimmů. Zahraje nám americké těleso Boston Pops Orchestra pod vedením svého dlouholetého šéfa Artura Fiedlera. No a pak ještě před 10. hodinou třeba Schumann nebo Debussy zaznějí tady na Rádiu Klasik Praha.

0: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
1: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté, sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prák Filharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfínu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
6: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
7: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak

Poslouchali jsme hudbu Roberta Schumanna z Kercos, autorovi druhé symfonie C-dur. Na nahrávce účinkoval Drážďanský festivalový orchestr řízený Ivorem Boltnem. Dále nás opět čeká hudba klavírní, bude to jedno z Debussyho 24 preludií pro klavír. Tento cyklus mezi samozřejmě mnoha jinými pianisty natočil také klavírista a skladatel Ilja Hurník, z jehož nahrávky si právě teď poslechneme ukázku z knihy první Debussyho preludií pro klavír, to bude takzvaný Pukův tanec.

0: Krátce před desátou teď zazněl takzvaný Pukův tanec, neboli tanec elfského sluhy a vtipálka, který je postavou z Shakespeareovy komedie Sen noci svatojánské. Tento Pukův tanec tedy tvoří část z knihy první Debussyho 24 preludií pro klavír a hrál nám klavírista a skladatel Ilja Hurník. A zůstaneme ještě u francouzské hudby. Dalším autorem bude Georges Bizet z jehož symfonie C-dur, autorovi jediné symfonie, kterou napsal v 17 letech, zazní první věta z nahrávky České filharmonie a dirigenta Zdeňka Košlera.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Je 11 minut po desáté, toto byla hudba mladého Georges Bizeta, který v 17 letech, ještě co by student pařížské konzervatoře, napsal svou jedinou symfonii C-dur, ze které nám teď první větu hrála Česká filharmonie pod taktovkou dirigenta Zdeňka Košlera. No a máme tady pravidelnou rubriku Novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: V rubrice Novinka týdne tentokrát představujeme nové album německého smyčcového kvarteta Signum Quartet, které vyšlo 4. září u vydavatelství Pentaton. Jak napovídá už název alba The Earth Trembled, neboli Země se zachvěla, soubor si vybral díla plná vášnivých emocí a dramatických kontrastů, a to od českých či přesněji moravských autorů. Největším počtem skladeb je na novém albu zastoupen Leoš Janáček, od kterého zde najdeme nejen oba smyčcové kvartety, ale rovněž kvartetní úpravy některých částí cyklu Moravská lidová poezie v písních a vybrané kusy z původně klavírního Památníku pro Kamilu Šteslovou. Právě tato osudová žena závěru Janáčkova života byla inspirací i pro jeho smyčcový kvartet číslo 2 s podtitulem Listy důvěrné. Naopak Janáčkův první kvartet inspirovala literatura, novela Kreutzerova sonáta od ruského spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého, který byl sám dle svědectví současníků nejen hudebním nadšencem, ale i obstojným amatérským skladatelem, takže jako takovou určitou kuriozitu německé kvarteto na album před Janáčkovým dílem zařadilo Tolstého krátký Valčík F-dur. No a dramaturgii pak výrazně dotváří ještě smyčcový kvartet z roku 1936, 90 let staré dílo, a také část písňového cyklu Vteřiny od brněnské rodačky Vítězslavy Kaprálové. Jejíž otec byl Janáčkovým žákem. Hudbě o více než 60 let staršího Janáčka se tvorba Vítězslavy Kaprálové podobá nejen přejímáním folklorních vlivů, ale i živelností a silným individuálním výrazem, zřetelným už od mladého věku. Jako hudební ukázku uslyšíme teď třetí větu ze smyčcového kvartetu Vítězslavy Kaprálové v podání německého Signum kvartetu.

0: 10 minut před půl jedenáctou na Klasik Praha. Teď zazněla hudba Vítězslavy Kaprálové, byla to třetí věta z jejího smyčcového kvartetu. Ukázka z nového alba německého souboru Signum Quartet, které obsahuje také díla Leoše Janáčka a více se o něm můžete dozvědět i na našich webových stránkách. Za chvíli nás čeká filmová hudba a ještě předtím vás kolega Filip Sichra pozve k poslechu zítřejší premiéry dalšího dílu svého nového pořadu, který jsme tady na Klasik Praha teď začali vysílat od září a který se jmenuje Spektrum hudby.
1: Klasik Praha.
2: Odmítnout požadavek samotné císařovny? To v 18. století hraničilo s rozsudkem společenské smrti. Přesto to jedna česká hraběnka učinila. Co jí k tomu vedlo? S historikem Janem Štěpánkem poodhalíme dramatický příběh nadané pěvkyně. K poslechu pořadu Spektrum hudby vás zve Filip Sichra. Premiéra v sobotu v 18.00.
3: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
4: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Wash's Aid, Ibai Chen, Collegium 1704, ukrajinský oktet Orpheus, Kata a sbor Permoník nebo Amandine Beyer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
5: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
6: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
5: Amorino, umění pravého italského geláta.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Datart uvádí Dny Merien.
14: Dny Merien, jo.
13: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
14: No to je sen.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
16: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
17: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
18: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Na Klasik Praha 11:30 teď zazněla filmová hudba. Byl to skladatel jménem Harry Gregson Williams, který občas jezdívá třeba i tady do Prahy na festival Composer Summit Prague. No a my jsme teď slyšeli hudbu, kterou už před více než 20 lety zkomponoval pro výpravný film z prostředí křížových výprav s názvem Království nebeské. No a dále nás teď čeká hudba barokního skladatele Jeana Philippa Rameaua. Část z jeho 5. koncertu pro čembalo nám na moderní piano zahraje islandský klavírista Víkingur Olafsson.

Hrál nám klavírista Víkingur Olafsson hudbu Jeana Philippa Rameaua, původně zkomponovanou pro čembalo, skladbu nazvanou Lucky P. No a dále teď uslyšíme Mendelssohnovou pátou, takzvanou reformační symfonii, kterou tedy skladatel, jenž během svého života konvertoval k protestantské víře, napsal u příležitosti 300. výročí přijetí takzvané Augsburské konfese. Je to symfonie, v níž autor citoval i různé úryvky luteránských chorálů. No a my si teď poslechneme druhou část tohoto díla v podání londýnských symfoniků dirigovaných Alfredem Scholzem.

Na Klasik Praha jsme teď 9 minut po půl jedenácté doposlouchali druhou větu z Mendelssohnovy 5. symfonie D-moll, takzvané reformační. Byla to nahrávka londýnských symfoniků. No a teď nám zahraje soubor Krása kvartet, smyčcové kvarteto, které loni vydalo své debutové album nazvané Jud, neboli Mládí, s hudbou československých meziválečných židovských autorů, kteří byli perzekvováni nacisty, tedy Krásy, jehož jméno má soubor ve svém názvu, ale také Ervína Schulhoffa a Karla Ančerla. Ovšem jsou to skladby, které tito autoři tvořili ještě v dobách mládí a míru, odtud tedy název nahrávky. No a my teď uslyšíme hudbu Ervína Schulhoffa, bude to intermezzo z autorova Divertimenta pro smyčcové kvarteto, hraje Krása kvartet.

To byla hudba Ervina Schulhoffa, slyšeli jsme teď intermezzo z jeho Divertimenta pro smyčcové kvarteto v podání souboru Krása kvartet, který tedy natočil kromě Schulhoffa ještě i Krásovi a Ančerlovi skladby na album vydané v loňském roce, které se jmenuje Mládí. No a dále si poslechneme hudbu Ludwiga van Beethovena, jeho možná méně známá čtvrtá symfonie B-dur, která je trochu zastíněna slavnějšími sousedními symfoniemi, tedy Eroikou a Osudovou. Je to symfonie, kterou Beethoven částečně psal i na českém území, na zámku v Hradci nad Moravicí. No a my si poslechneme její třetí větu teď z nahrávky již zaniklého orchestru London Classical Players a také si s nahrávkou připomeneme kontroverzního interpreta Beethovenovy hudby, ale významného dirigenta zesnulého v loňském roce Rogera Norringtona.

0: umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
1: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
6: A tomu říkáte hodně?
8: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
10: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Klasik Praha.
13: Klasik Praha.

0: Je 11 hodin a úvodní andante z Bruchova dvojkoncertu pro klarinet, violu a orchestr e-moll. Jsme teď poslouchali z nahrávky, kde Jiří Bělohlávek řídil Pražskou komorní filharmonii a na klarinet hrála solo Ludmila Peterková, na violu pak Alexandr Bessa. Dále nás čeká jedna operní arie z Verdiho opery Rigoletto. Kromě toho už brzy uslyšíte také Prokofieva, jednu srbskou lidovou píseň nebo část z Haydnovy 85. symfonie. To vše už v nejbližších minutách tady na Klasik Praha.
1: Jsme Klasik Praha.

Hlas tenoristy Luciana Pavarottiho jste určitě bezpečně poznali. Tento slavný pěvec nám teď zpíval arii Questa o Quella z prvního dějství Verdiho opery Rigoletto v roli vévody Mantovského. No a doprovázel ho londýnský symfonický orchestr řízený Richardem Boningem. Dále teď hudba Josefa Haydna, 85. symfonie B-dur tohoto autora a její druhá část Romance, kterou slyšíme v dobově poučené interpretaci orchestru of the Age of Enlightenment, tedy orchestru osvícenského věku, a dirigovat bude Sigiswald Kajken.

Je 11:15 a toto byla svižná úprava srbské lidové písně Pašo na kolo, kterou nám zahrála hráčka na zobcovou flétnu Lucie Horš za doprovodu amsterdamského souboru Ludwig Orchestra. Je to tedy hráčka, která se specializuje přímo na tento hranový dřevěný dechový nástroj. No a toto byla ukázka z jejího multižánrového alba, vydaného před 4 lety, kde kromě lidové hudby nebo klasiky také hrála i některé jazzové skladby. Teď nás čeká úryvek z Prokofjevova baletu Romeo a Julie, známá část Montekové a Capuleti, neboli tanec rytířů, kterou nám zahraje orchestr Concertgebouw, také z Amsterdamu, a dirigovat bude dirigent Myung-Whun Chung.

Tak to byla známá hudba z Prokofjevova baletu Romeo a Julie na motivy stejnojmenné Shakespeareovy tragédie. Hrál nám Královský koncertní orchestr z Amsterdamu a dirigoval Myung Woon Chung, což je dirigent korejský, který například od příštího roku také bude v Itálii novým šéfdirigentem operního domu La Scala. No a my budeme teď pokračovat slavným Chopinovým valčíkem Desdur, takzvaným minutovým, který nám ovšem za 2 minuty zahraje pianista jménem Lang Lang, pak třeba také ještě hudba Bedřicha Smetany, bude to opera Prodaná nevěsta a duet Věrné milování. To nás čeká ještě před 11:30 tady na frekvenci 98,7.

0: Tak to byl čínský klavírista Lang Lang a jeho podání Chopinova valčíku číslo 1 desdur, takzvaného minutového. Ke klavírní tvorbě se určitě ještě také v našem vysílání dnes vrátíme. No a za chvíli tedy slibovaný duet ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta a ještě předtím je tady pozvání k příštímu dílu pořadu Hudba v miléniu, který budeme v premiéře vysílat v úterý 22. září.
1: Klasik Praha.
2: Na zahajovacích koncertech nové sezony pražských symfoniků 7. a 8. října se jako solistka představí mezinárodně uznávaná houslistka Alena Bájeva, která zahraje Beethovenův koncert D-dur. Nejen o Beethovenovi si budeme s Alenou Bájevou povídat v příštím pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 22. září od 19 hodin. Poslechu vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prák Filharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
11: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Tohle je Klasik Praha.

0: Je krátce před 11:30, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. Toto byla Smetanova opera Prodaná nevěsta a známý duet Věrné milování, který nám zpívali Gabriela Beňačková v roli Mařenky a Petr Dvorský v roli Jeníka. Od opery se ale teď přesuneme k činohře. Dnes má v pražské křižovatce v kostele svaté Anny premiéru nová inscenace činohry Národního divadla, uváděná v souvislosti s nedožitými 90. narozeninami Václava Havla, které si v těchto dnech připomínáme. Podle stejnojmenného Havlova eseje z konce 70. let se představení jmenuje Moc bezmocných. Tímto textem se nechalo inspirovat 13 mladých tvůrců ve věku od 15 do 18 let, kteří v představení také účinkují a kteří do něj vložili témata důležitá pro jejich generaci. No a více nám teď o tomto novém představení, které se pak bude také hrát na Slovensku, řekne jeho dramaturg Robert Štefančík, který je teď naším hostem na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Tak celý ten proces vzniku té inscenace, jak jsem pochopil, je poněkud netradiční, tak nám prosím popište, jak to vlastně probíhalo, čím vším si ti mladí tvůrci prošli od původního nápadu a záměru a konkurzu až po ten výsledný tvar.
1: Projekt je netradiční už tím, že v něm teda je to koprodukce činohry Národního divadla, činohry Slovenského národního divadla a platformy ND Young, která existuje v rámci činohry Národního divadla, která je typická právě tím, že tvoří inscenace, ve kterých neúčinkují profesionální herci činohry Národního divadla, ale mladí neprofesionálové, většinou ve věku 15 až 18 let. A vlastně tyto inscenace vždycky začínají veřejným konkurzem, kam se můžou přihlásit jak lidi v tomto věku z hereckých škol, z divadelních, ale i ze škol s úplně jiným zaměřením. A my jsme vlastně ve dvou konkurzech, jeden byl teda český v Praze, druhý byl slovenský v Bratislavě. My jsme v těchto dvou konkurzech vybrali 13 lidí, 5 Čechů a 7 Slováků. Původně to mělo být půl na půl, ale takhle to nějak vyšlo posléze, když jsme viděli ty konkrétní lidi. A ten projekt vzniká vlastně také netradičně dlouho, vzniká jeden celý rok, protože oni musí chodit do školy, takže my vždycky jsme se setkávali tak na týden, kdy jsme zkoušeli od rána do večera a oni posléze 2-3 měsíce chodili do školy, pak jsme se setkali zase na takový intenzivní blok. A vlastně v průběhu tohodle roku oni vlastně se zamýšleli tak volně nad tou mocí bezmocných, nad tou esejí, kterou jsme úplně na počátku minulého podzimu, kterou si oni všichni přečetli a měli jsme několik debat o té eseji, rozebírali jsme ji a hlavně jsme se bavili o té hlavní myšlence té eseje, což je taková archetypální lidská situace, kdy vlastně člověk postrádá jakýkoliv nástroj faktické moci a nemůže přímo ovlivňovat společnost kolem sebe, ale má jenom takovou abstraktní obecnou touhu něco změnit a to dění kolem sebe nějakým způsobem formovat, ale musí si hledat nějaké jiné cestičky než ty normální. Havel samozřejmě psal o občanech žijících v totalitním režimu, kdy nemůžou volit, nemůžou se ucházet o veřejný úřad a tak dále. Je to analogické se situací těchto mladých lidí, kteří také ještě kvůli svému věku nemůžou jít do politiky, nemůžou volit, ale už mají jistý názor na tento svět a už se to také od nich očekává, že budou nějak uvažovat nad tím, co s tím světem budou dělat. Takže vlastně celý ten projekt a ta inscenace je takovým trenažérem pro ně, aby se zamýšleli nad tím světem, nad společenskými problémy a už teď se nějak pokusili přiložit ruku k dílu, protože to je ta myšlenka té Havlovy eseje, že vlastně z kapek se skládá moře a člověk, když nemá nějaký velký mocenský nástroj, tak furt může dělat nějaké na první pohled banální detaily, které ale v posledku nejsou banální, protože z nich se složí dejme tomu, revoluce.
2: Rozumím. Ještě by mě zajímalo trošku podrobněji, kdo jsou tedy ti mladí tvůrci vlastně zač. Říkal jste, že někteří jsou tedy z Česka, někteří ze Slovenska, je tam i jedno anglické jméno. Čemu se věnují? Jsou to studenti nějakých středních uměleckých škol, nebo jsou tam třeba zastoupeny různé v uvozovkách divadelní profese, že někdo je, dejme tomu, spíše nějaký scénarista, textař, někdo je třeba více herec. Jak je to tam rozloženo?
1: Do těch konkurzů se mohl přihlásit naprosto kdokoliv v tom věkovém rozmezí. Ve výsledku my tam máme asi jenom 2 nebo 3 studenty herecký z oboru herectví. Mm-hmm. Zbytek jsou studenti různých gymnázií nebo jinak zaměřených různě zaměřených středních škol. Samozřejmě všechno jsou to mladí lidé se zájmem o divadlo, třeba by chtěli se hlásit na vysoké školy, na různé divadelní obory, ale momentálně většina z nich studuje různá gymnázia a tak dále. V tom tvůrčím procesu oni teda jsou primárně hereckými protagonisty, oni teda jsou všichni umístění v obsazení, ten inscenační tým je složen z profesionálů, podstatou těchto projektů ND Young je, že vždycky vlastně ten inscenační tým, to znamená režisér, režisérka, dramaturg, dramaturgině, výtvarník a tak dále, jsou vždycky profesionálové a oni jistým způsobem vedou neprofesionální obsazení, neprofesionální herce. Ale samozřejmě většinou, a tak je to i u naší inscenace, je to inscenace autorská, kdy vlastně to nebylo, že oni jenom vykonávali nějakou naši uměleckou vizi, ale oni byli přizváni do toho procesu jako spolutvůrci a vlastně spousta těch momentů, výjevů, výstupů vlastně vzešla z nich. Oni přinášeli témata, kterýma se chtějí zabývat, dokonce častokrát přímo si napsali texty, složili písně nebo přišli s nějakou výtvarnou instalací, přicházeli i navrhovali způsoby, jakými sdělovat to, co chtěli sdělit. No a my samozřejmě jsme to posléze už v těch jednotlivých, v tom inscenačním týmu, jak zastupujeme ty různé profese, tak my jsme to různě tak už profesionálně kultivovali, upravovali, pomáhali jim vytáhnout tu pointu, to sdělení víc na světlo, krátili jsme to a dávali jsme tomu nějakou i formu, i nějakou strukturu, nějakou dramaturgii profesionální, ale bylo to určitě, oni byli spolutvůrci a je to vlastně kolektivní dílo, nešlo o to, abychom my s režisérkou napsali nějaký scénář a dali jim ho zahrát, jak se to dělá v interpretačním divadle, ale vlastně od počátku jsme s nima vedli debaty o jejich osobním životě, o tom, co si myslí o světě a tak dále a hledali, co by chtěli sdělit, jakou myšlenku, co si o čem myslí a pak jsme společně v kooperaci hledali tomu patřičný výraz a patřičnou formu. Mm-hmm.
2: Tak vy už jste říkal, že z toho Havlova eseje z roku 1978, který tedy vznikal přece jenom v jiných společenských podmínkách za normalizace, tedy zatím jiných, takže si z něj vzali to téma bezmocnosti, tak jaká konkrétní témata třeba by chtěli řešit, kdyby tu moc měli, nebo jaká konkrétní témata a problémy se vlastně u nich v tom jejich autorském pojetí objevují?
1: Objevuje se tam samozřejmě téma války, což je velice aktuální a mladí lidé to intenzivně vnímají. Objevuje se tam téma ekologické, objevuje se tam téma například problémů současné podoby kapitalismu, protože zejména teda na západě velká část té mladší generace a mladší střední generace jsou silně levicově orientovaní, takže vlastně tímhletím se taky třeba zabýváme. Pak se zabýváme tam tématem mediální manipulace, podsouváním názorů skrz různé komunikační kanály nebo jak různé zájmové skupiny podsouvají těm konzumentům, těm adresátům těch komunikačních kanálů jistá sdělení, která chtějí někam dostat a tak dále. A samozřejmě se zabýváme i aktuální politickou situací Trošičku i v Česku, víc na Slovensku. To slovenské politické dění je tam víc komentované, protože je samozřejmě
2: extrémnější.
1: Ano, tak hledal jsem správné slovo. Je extrémnější, je výraznější a my, i když jsme vstupovali do těch úvodních debat, do toho úvodního hledání, který ten protagonista, o čem bude mluvit, tak ta slovenská strana to měla trošičku jednodušší, oni trošičku výrazněji cítili, o čem chtějí mluvit a vlastně bezprostředněji směřovali k těm politickým problémům, které jsou mnohem výraznější na Slovensku. Hmm.
2: Podle fotografií z kostýmových zkoušek to vypadá, že představení je velmi pestré i vizuálně. Jakou roli v něm vlastně hraje hudba? Protože z fotografií to vypadá, že dost výraznou. Vy už jste říkal, že si psali i některé vlastní písně, ale zároveň tedy jako autor hudby u představení je uveden Petr Zeman. Tak jak to fungovalo? On jim zhudebňoval nějaké jejich texty, nebo jaká byla ta spolupráce na hudbě?
1: Fungovalo to na principu té kooperace, kterou jsem už popisoval, vlastně v rámci každé složky to takhle fungovalo. Petr Zeman jako skladatel a hudebník, který zastřešuje tu hudební složku, zpracoval s nimi jednotlivě, pak i skupinově a oni přinášeli různé texty i nápady, co se týče hudebního provedení, hudebního aranžma a oni spolu vlastně zkomponovali ty písničky, které tam jsou. Taktéž máme hudební nástroje a živou kapelu přítomnou během inscenace na jevišti a ti mladí lidé se vzájemně v průběhu inscenace i doprovázejí na hudební nástroje, protože dobré 2/3 z nich hrajou na různé hudební nástroje. No a v průběhu toho zkoušení oni přicházeli s tím, co a jak by chtěli zhudebnit a Petr to jako profesionál vlastně vedl a různě upravoval a pomáhal jim vlastně nejen nějak formálně, ale hledal v každém z nich ten autentický hudební výraz, který odpovídá natyrelu nebo temperamentu nebo mentálnímu nastavení toho, kterého našeho protagonisty a vlastně takhle nějak. Hmm.
2: Včera byla předpremiéra, předpokládám, že představení takovéhoto typu přímo vybízí k diskuzi, tak probíhala pak nějaká zapálená debata s tvůrci nebo něco podobného?
1: Probíhala diskuze s tvůrci a s hereckým obsazením bude v tomhletom případě probíhat po každém představení, probíhá po každé premiéře a bude probíhat po každé repríze i tady i v Bratislavě. My, když hrajeme jiné inscenace na repertoáru Činohry Národního divadla, tak to samozřejmě je jenom občas, ale my chceme, aby tihleti mladí lidé se do největší možné míry setkali se svými diváky a učili se odpovídat i na příjemné i na nepříjemné dotazy. A včera byla poměrně zajímavá diskuze. To publikum bylo naplněné vesměs lidmi 45+, a myslím, že se nám dostalo velice takových pohnutých reakcí, kdy velice často padalo, že před 30 nebo před 20 lety měli ti diváci úplně stejné emoce, stejné názory a stejné problémy a že se s tím dovedli identifikovat a byli samozřejmě častokrát padalo, že jsou na ty mladé lidi, kteří prostě teď jsou na prahu dospělosti a budou přebírat tento svět do svých rukou, takže jsou na ně hrdí, že se nebojí takhle jít z kůží na trh a mluvit i o nepříjemných věcech, mluvit nejenom o sobě, o svých osobních nějakých zkušenostech, ale vyjadřovat se k politice, ke světu, tak vlastně myslím si, že od těch diváků, kteří včera byli vesměs starší, tak že se našim hercům dostalo velké podpory od nich a vlastně byli takový dojatí, že vlastně tak mladí lidé dělají docela odvážné věci.
2: Tak to je představení Moc bezmocných, inspirované stejnojmenným Havlovým esejem, ovšem pohledem mladé generace, které má dnes premiéru v pražské křižovatce kostele svaté Anny. Už se na něj bohužel nedostanete, aspoň tady v Praze, jak jsem se díval, protože podle webu Národního divadla je vyprodané. Nicméně moc děkuji dramaturgovi Robertu Štefančíkovi za rozhovor. Je to zajímavý počin, věřím, že vzbudí pozornost a podnítí debatu o současných problémech. Mějte se hezky a někdy se budu těšit opět naslyšenou.
1: Mějte se hezky, zveme na představení, nashledanou.

0: Warda Elgara, přestože už se blíží poledne, tak si ještě poslechneme ranní píseň tohoto anglického autora a pak třeba také hudba barokního skladatele Giuseppa Tartiniho bude na našem programu v nejbližších minutách.
1: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na Národní divadlo CZ.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Profi vonda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
12: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
13: Klasik Praha.
14: Klasik Praha.

Poslouchali jsme hudbu Edwarda Elgara, takzvanou ranní píseň, kterou nám teď zahrál anglický orchestr Britain Sinfonia. No a 3 minuty před polednem teď ještě budeme poslouchat hudbu Giuseppa Tartiniho, barokního skladatele, z jehož houslového koncertu H-moll zazní pozoruhodná 3. věta. Zahraje nám ji soubor The English Concert a solo bude mít jeho koncertní mistryně, houslistka Nadia Zwiener.

Necelých 10 minut po 12. hodině a toto byla komorní hudba Antonína Dvořáka. Soubor nesoucí skladatelovo jméno Dvořákovo klavírní kvarteto nám zahrál třetí část z Dvořákova klavírního kvartetu číslo 2 S-dur. No a pokud chcete Dvořákovu komorní hudbu slyšet naživo, tak v nejbližších dnech si můžete zajít třeba 22. září do Anežského kláštera v rámci festivalu Dvořákova Praha. Bude to koncert, kde Dvořákův klavírní kvintet A-dur v úpravě pro klavír a dechové kvinteto zahraje soubor Alinde Quintet s pianistou Miroslavem Sekerou. No a my pokračujeme teď Šostakovičem, houslovým koncertem A-moll a jeho čtvrtou větou, která nese název Burleska. Bude nám hrát skvělý houslista Frank Peter Zimmermann a doprovodí ho Lapská filharmonie.

Energická závěrečná věta Šostakovičova houslového koncertu A-moll pojmenovaná Burleska zazněla teď v interpretaci houslisty Franka Petra Zimmermana a Lapské filharmonie. Dále tu mám filmovou hudbu, bude to skladatel Jerry Goldsmith, Oscarem oceněný hollywoodský autor, který získal také třeba 6 Grammy a 9 zlatých globů. A toto bude tajemná hudba, kterou složil pro thriller s názvem Základní instinkt z roku 1992. No a nahrávka, kterou si poslechneme, tak ta vyšla předloni, natočil ji klavírista Sebastian Knauer s německým symfonickým orchestrem Berlín a dirigoval dirigent a skladatel pocházející z významné rodiny hollywoodských autorů David Newman.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna bych se rád vrátil k hollywoodskému velikánovi Jerrymu Goldsmithovi. Znáte ho ze Star Treku nebo třeba hororu Přichází Satan. Má za sebou ale daleko víc zajímavých projektů a právě ty bych rád připomněl na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá! Na kráji zamíchej.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Je minuta po půl jedné, toto byla hudba France Schuberta. První věta z jeho Mozartem inspirované páté symfonie B-dur. Hráli nám polští hudebníci, orchestr Sinfonia Varsovia a dirigent Volker Schmidt Gertenbach. Teď už máme tedy odpolední část našeho dnešního vysílání. No a poslechneme si hudbu George Gershwina. Bude to tentokrát ukázka z jeho trochu méně často uváděné tvorby, totiž z druhé rapsodie pro klavíra orchestr, která je méně populární než slavná rapsodie v modrém, ačkoliv sám autor si jí považoval více. No a tuto skladbu nám teď zahraje orchestr Prague Philharmonia, který bude řídit jeho šéf-dirigent Emmanuel Vium, a solo na klavír zahraje americký pianista Andrew von Oyen, který s tímto orchestrem vystoupí už za pár dní i tady v Praze. Zahraje s nimi Prokofieva, no a teď tedy hudbu George Gershwina, druhou rapsodii pro klavír a orchestr.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Dny Merien v Jizku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jizk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jizk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
7: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
10: Je Klasik Praha.

Jsou necelé 4 minuty před 13. hodinou, posloucháte odpolední vysílání Rádia Klasik Praha a svou vlastní klavírní skladbu nazvanou Weight of Thoughts, neboli Tíha myšlenek, nám teď

zahrála klavíristka, skladatelka a hudební vydavatelka Nicole Bouková. Teď opět něco ze starší hudby, František Xaver Richter a část Turex Glorie z jeho Te Deum. Zpívat nám bude polský kontratenorista Piotr Olech a spolu s ním na nahrávce účinkuje moravský soubor Czech Ensemble Barok pod vedením Romana Válka.

0: Kontratenorista Piotr Olech společně se souborem Czech Ensemble Barok teď provedl tuto část Turex Glorie z Te Deum skladatele Františka Xavera Richtera. Je minuta po 13. hodině a ve vysílání Rádia Klasik Praha teď následují krátké aktuální zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Podle aktuálního průzkumu agentury STEMMARK jako příštího prezidenta nejčastěji lidé zmiňují současnou hlavu státu Petra Pavla. S výrazným odstupem následuje premiér Andrej Babiš. Lidé by si v čele státu uměli představit také moderátora a hudebníka Marka Ebena. Současně platí, že 6 z 10 dotázaných zatím nemá preferovaného kandidáta na budoucího prezidenta. Další přímá volba proběhne za rok a půl, začátkem roku 2028. Slovenský premiér Robert Fico kvůli nemoci zrušil svou dnešní očekávanou cestu na Ukrajinu. Na třídenním summitu tzv. Karpatské osmičky ho má zastoupit ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Informoval o tom portál The Kyiv Independent, který se odvolává na informace od úřadu ukrajinského prezidenta. Návrh státního rozpočtu na rok 2027 se pro ministerstvo kultury nezmění. Rezort počítá s částkou 18,59 miliardy korun. Proti letošnímu roku se jedná o 985 milionů korun více, tedy růst o 5,6%. Připravovaná valorizace platů ještě není do tohoto objemu plně započítána. Po včerejším jednání tripartity v kultuře to ČTK řekl ministr kultury Otto Klempíř. Prezident Unie zaměstnavatelů, tedy zaměstnavatelských svazů Jiří Horecký sdělil ČTK, že sociální partneři označili miliardové meziroční navýšení za nedostatečné. V Praze má být dnes oblačno a teploty přes den kolem 20 stupňů, večer se vyjasní a zítra čekáme přes den až 23 stupňů, opět s vyšší oblačností. V neděli k večeru by mohlo i slabě pršet. Tolik tedy zprávy, za chvíli nás čeká hudba Erika Satýho a odpoledním programem vás dále bude provázet kolega Stanislav Předota.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Klavírista Pascal Rože zahrál Gnosien číslo 1 od skladatele Erika Satieho. Na stanici Klasik Praha vás s touto skladbou zdraví Stanislav Předota, váš průvodce dnešním vysíláním až do 19. hodiny. Dnes je pátek 18. září a teď je 7,5 minuty po 13. hodině. Jako další skladbu si teď poslechneme předehru k nejslavnější Rossiniho opeře, k Lazebníku sevilskému.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Vyslechli jsme předehru k opeře Lazebník sevilský od Joaquina Rossiniho, hrála Česká filharmonie a dirigoval Gaetano Delogu. V červenci roku 2009 přišel do kin šestý díl filmové ságy o Harrym Potterovi. Tento film se jmenoval Harry Potter a princ dvojí krve. Hudbu k tomuto filmu napsal skladatel Nicholas Hooper a my si teď část poslechneme.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host byl na přelomu tisíciletí manažerem a posléze ředitelem pražských symfoniků. Budeme mluvit o tehdejších projektech, na které zavzpomíná Petr Polívka. Zeptám se také na jeho působení jako ředitele v Českém centru v Bruselu, na pobyt v Africe i na funkci ředitele Karlovarského symfonického orchestru. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
8: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
13: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Markem Ivanovičem zahrál třetí větu z takzvané venkovské suity, suity Rustika od skladatelky Vítězslavy Kaprálové. Nyní je tu připraven Tropus a Alleluja od skladatele Arvo Pärta, ale ještě předtím bych vás chtěl pozvat na jednu z velice zajímavých akcí, kterou připravili pražští symfonikové. Ti, jak víme, nezapomínají na budoucí posluchačskou generaci a připravují řadu zajímavých projektů pro děti a jejich rodiče a prarodiče. A pro letošní koncertní sezónu mají připravený cyklus workshopů s názvem Hudbou k srdci. První část tohoto workshopu nás čeká 26. září od 10 hodin dopoledne v kostele svatých Šimona a Judy. A tento první díl cyklu workshopu Hudbou k srdci má název Draci a jiná zvířata. Workshop je připraven pro rodiny s dětmi ve věku od 6 do 12 let a bude trvat zhruba 60 minut. Více informací najdete pochopitelně na webových stránkách orchestru fok.cz. Jinak pokud vás tento cyklus workshopu zajímá, tak potom další je připraven na začátek listopadu, potom na začátek dubna a začátek června. A teď už slíbený Arvo Pärt a jeho Alleluja Tropus.

skladbu Alleluja Tropus od Arvo Pärta zaspíval sbor Vox Clamantis a doprovázel ansámbl Symfonietta Riga. V roce 1799, tedy těsně před koncem 18. století, měla ve Vídni premiéru opera Antonia Salieriho s názvem Falstaff. Jak už název napovídá, téma bylo vybráno podle komedie Williama Shakespeara Veselé paničky Windsorské. My si teď ze Salieriho opery Falstaff poslechneme árii Nell'impero di Cupido, tedy V říši Cupidově, Cupidově tedy jako Amorově, V říši bůžka lásky. Tuto árii nám zaspívá basbaritonista Adam Plachetka.

Adam Plachetka zaspíval árii z opery Falstaff od Antonia Salieriho. Doprovázel ho Czech Ensemble Baroque Orchestra a dirigoval Roman Válek. A teď tu bude komornější skladba. Poslechneme si živou třetí větu ze sonatýny od Maurice Ravela.

Třetí větu ze sonatýny od Maurice Ravela přednesla Nicole Bóková. Od Roberta Schumanna si teď poslechneme závěr, tedy čtvrtou větu z jeho čtvrté symfonie D-moll. Hrát nám bude Tonhalle Orchestra Zürich a dirigovat David Zinman.

0: Tonhalle Orchestra Zürich s dirigentem Davidem Zinmanem zahrál závěr 4. symfonie D-moll od Roberta Schumanna. První operou skladatele Pietra Mascagniho byla jednoaktovka Sedlák kavalír. Byla to svým způsobem přelomová opera, protože patří k základnímu repertoáru takzvaného operního verismu. A byla to také Mascagniho opera, která sklidila největší úspěch, ačkoliv po ní zkomponoval ještě dalších 14 oper. My si teď právě z tohoto díla poslechneme jednu ze scén.
1: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
2: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
1: Amorino. Umění pravého italského geláta.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená smažák! Říkej!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
7: A tomu říkáte hodně?
9: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
10: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
14: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

Vyslechli jsme scénu z opery Sedlák, Kavalír od Pietra Mascagniho. Zpívala Angela Georgiou a s ní Pražský filharmonický sbor. Doprovázel orchestr PKF Prague Filharmonia a dirigoval Emmanuel Vion. A teď je tu skladatel Bohuslav Martinů. Poslechneme si část z jeho smyčcového kvartetu číslo 5. Bude to třetí věta s tempovým označením Allegro Vivo.

0: Poslouchali jsme nahrávku, která získala několik mezinárodních ocenění, včetně ceny Diapason d'Or. A je to nahrávka souboru Pavel Haas Quartet. Vyslechli jsme prvou větu Allegro ze smyčcového kvartetu číslo 3 od Bohuslava Martinů. A teď následuje hudba dalších dvou českých skladatelů, Jana Václava Antonína Stamice a Antonína Dvořáka. Od Stamice si poslechneme Adagio, druhou větu z jeho hobojového koncertu C-dur. Nahrávku pořídil hobojista Zdeněk Adam.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Hoboista Zdeněk Adam zahrál adagio z koncertu C-dur, jehož autorem je Jan Václav Antonín Stamic. Doprovázel symfonický orchestr Plzeňského rozhlasu, dirigoval Zdeněk Janda. A nyní je tu, jak už jsem ohlašoval, Antonín Dvořák a poslechneme si část z jeho symfonie číslo 9 e-moll, tedy z jeho takzvané novosvětské. Poslechneme si v podání České filharmonie třetí větu Scherzo.

Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem zahrála skerco třetí větu z novosvětské symfonie Antonína Dvořáka. Vůbec prvním skladatelem na světě, který získal filmového Oscara za filmovou hudbu, se stal brněnský rodák, skladatel Erich Wolfgang Korngold. Bylo to v roce 1939 za hudbu k filmu Dobrodružství Robina Hooda. My si nyní z této filmové hudby poslechneme romanci, hrát bude houslista Renaud Capuçon a doprovázet bruselská filharmonie s dirigentem Stefanem Denévem.

0: Klasik Praha.
1: V chorvatské Dalmácii se narodil hudební skladatel Dalibor C. Vačkář, autor proslulého pohádkového hitu Rozvíjej se poupátko. Kromě hudby se věnoval i psaní básní a divadelních her. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na Národní divadlo CZ.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Datart uvádí Dny Merien.
11: Dny Merien, jo.
10: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Ladíte Klasik Praha.

Kontratenorista Tim Mead nám zaspíval árii z narozeninové ódy pro královnu Marii, kterou skomponoval Henry Purcell. Óda se jmenuje Come Ye Sons of Art, tedy dalo by se přeložit jako Pojďte synové uměn. Tima Meada na této nahrávce doprovázel soubor Les Musiciens du Saint-Julien a dirigoval François Lazarevič. Skladatel Ludwig van Beethoven je autorem jediné opery Fidelio a také jediného celovečerního baletu. Tento balet byl premiérován v roce 1801 ve vídeňském Burgtheatru a jmenuje se Stvoření Prometeova. Námětem, jak už název napovídá, je známý antický příběh o Prometeovi. My si teď z baletu Stvoření Prometeova poslechneme předehru.

Poslouchali jsme předehru k baletu Stvoření Prometeova od Ludwiga van Beethovena. Hrál orchestr Symfonia Varsovia a dirigoval Volker Schmidt Gertenbach. A já tu mám pro vás hned v zápětí ještě jednu Beethovenovu kompozici, která shodou okolností vznikla úplně ve stejném roce jako Stvoření Prometeova. Obě skladby jsou z roku 1801, ale tu druhou, kterou si nyní poslechneme, určitě znáte mnohem více. Jedná se o prvou část Adagio sostenuto ze slavné sonáty číslo 14 cis mol, zvané Měsíční svit. Hrát nám bude Murai Peraja.

Klavírista Murray Peraja přednesl prvou větu ze sonáty číslo 14 cismol od Ludwiga van Beethovena. A teď trošku změníme žánr, poslechneme si hudbu Leonarda Bernsteina, a to část z baletu Fancy Free, do češtiny překládáno jako Nezadaní. Bude to část nazvaná Přicházejí tři námořníci.

New York Philharmonic Orchestra pod taktovkou Leonarda Bernsteina zahrál část z Bernsteinova baletu Fancy Free, Nezadaní. A hned tu máme další scénické dílo, tentokrát operní. Poslechneme si scénu se dvěma hlavními představiteli opery Traviata od Giuseppe Verdiho. Scénu Violety a Alfreda. Zpívat nám budou sopranistka Sonia Jončeva a tenorista Celso Albelo.

0: sopranistka Sonja Jončeva a v krátkých vstupech také tenorista Celso Albello přednesli scénu z opery La Traviata od Giuseppe Verdiho. Doprovázel Orchestra della Comunitat Valenciana, dirigoval Frédéric Chaslin. Posloucháte stanici Klasik Praha, stanici, která pro vás vysílá to nejlepší z klasiky 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. A k tomu nejlepšímu patří také hudba Karla Dieterse von Dietersdorf a jeho symfonie na náměty Ovidiových proměn, což byla v tehdejší době velice ojedinělá programní hudba. Ze symfonie číslo 2D dur, zvané Faetonův pád, si poslechneme pravou větu.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají.

0: 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Je Klasik Praha.

Vyslechli jsme část ze symfonie Faetonův pád od Karla Dieterse von Dietersdorf. Byla to prvá věta a hrál nám Pražský komorní orchestr s dirigentem Bohumilem Gregorem. Od Antonína Dvořáka si nyní poslechneme jednu z jeho drobnějších kompozic. Bude to valčík číslo 2 a mol z jeho opusu 54. Poslechneme si orchestrální úpravu tohoto valčíku, kterou pořídil skladatel Jarmil Purghauser.

0: Valčík číslo 2 a mol z opusu 54 od Antonína Dvořáka, a to v úpravě Jarmila Burghausera, zahrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Jiřím Bělohlávkem.
1: Jsme Klasik Praha. Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Novinkou tohoto týdne je album, které vyšlo přesně před 2 týdny 4. září u vydavatelství Pentaton. Album se jmenuje The Earth Trembled, tedy Země se zachvěla. Na tomto albu najdeme nahrávky kvarteta Signum Quartet, což je německé smyčcové kvarteto, které uvádí skladby 2 českých skladatelů, respektive skladatele a skladatelky. Tím skladatelem je Leoš Janáček, od něhož zde najdeme nejen oba 2 jeho smyčcové kvartety, ale rovněž kvartetní úpravy některých částí z cyklu Moravská lidová poezie v písních. A onou skladatelkou je brněnská rodačka Vítězslava Kaprálová. I ta má k Janáčkovi totiž vztah, její otec byl Janáčkovým žákem. My si teď jako ukázku z tohoto velice zajímavého CDčka poslechneme 3. větu ze smyčcového kvartetu Vítězslavy Kaprálové. Hraje smyčcové kvarteto Signum Quartet.

0: Smyčcové kvarteto Signum Quartet zahrálo třetí větu ze smyčcového kvartetu Vítězslavy Kaprálové. Byla to ukázka z úplně nového CDčka, které doslova před pár dny vyšlo v nakladatelství Pentaton a na kterém kromě tvorby Vítězslavy Kaprálové najdeme ještě hudbu Leoše Janáčka. Oba dva jeho smyčcové kvartety a rovněž úpravy některých částí z cyklu Moravská lidová poezie v písních. A teď je tu opět hudba filmová. Poslechneme si hudbu Alexandra Desplata, kterou napsal pro film Kód Enigmy. To je film, který byl natočen v koprodukci Velká Británie, Spojené státy americké v roce 2014 a který pojednává o životních osudech profesora matematiky a kryptoanalytika Alana Turinga.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Jeho prvním učitelem hry na varhany byl havíř. Původně chtěl být agronom nebo inženýr, ale varhany jej vždy přitáhly svou silou. Podstatnou část svého uměleckého života pak spojil se starou dámou, což jsou varhany v pražské synagoze v Jeruzalémské ulici. Mým hostem byl varhaník, organolog a muzikoterapeut Václav Peter. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
5: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
6: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
5: Amorino, umění pravého italského gelata.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
9: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Závěrečnou čtvrtou větu ze symfonie číslo 1 D-dur od Franze Schuberta zahrál německý komorní orchestr Brémy s dirigentem Nikolasem Hengelbrockem. Rád bych vás teď pozval k poslechu našich dnešních večerních pořadů, které jsme pro vás na stanici Klasik Praha připravili. Od skladatele Dalibora C. Vačkáře známe jeho melodii, slavnou píseň Rozvíjej se poupátko z pohádky Pyšná princezna. Ale o tom, že Vačkář není autorem jenom jednoho tohoto jediného hitu, nás přesvědčí Martina Klausová ve svém pořadu Hudba podle kalendáře, který budeme vysílat dnes večer od 19 hodin. Od 20 hodin pak přijde na řadu koncert bez smokingu. Dnes si poslechneme klavírní koncerty od Camille Saint-Saëns. Hrát je bude klavírista Gabriel Taquino a doprovázet orchestr Rádia Luxemburg s dirigentem Louis de Fromanem. Od 22 hodin si pak budete moci poslechnout Hudbu v miléniu. Hostem Ondřeje Fischera bude tentokrát hornista Ben Goldscheider. Jedná se o britského hornistu, ale pro nás je zajímavé, že má zároveň také české kořeny. Poslouchat můžete dnes večer od 22 hodin.

Komorní soubor Arcangelo nám zahrál triovou sonátu B-dur od dánsko-německého skladatele Dietricha Buxtehudeho. Skladatel Nikolaj Rimský-Korsakov napsal celkem 15 operních děl. My si teď připomeneme jedno z nich, operu Sněhurka, která měla premiéru v Sankt Petersburgu v Mariánském divadle v roce 1882. Z této opery si teď poslechneme Ptačí tanec.

Ptačí tanec z opery Sněhurka od Nikolaje Rimského-Korsakova zahrál skotský národní orchestr, dirigoval Némé Järvi. A hned zápětí tu máme další operní dílo, tentokrát operu Tannhäuser od Richarda Wagnera. Ta měla premiéru v Drážďanech v roce 1845. My si z ní teď poslechneme jeden ze sborů Radostně zdravíme.

0: Nahrávku, která právě dozněla, pořídili společně Český filharmonický sbor Brno a orchestr českých komorních solistů. Obě tělesa dirigoval Petr Fiala. Poslouchali jsme sbor z opery Tannhäuser od Richarda Wagnera. Nyní je před námi pozvánka k poslechu hudby Stříbrného plátna, jejíž další díl budeme vysílat příští týden ve středu, tedy 23. září. A potom si poslechneme Largo, volnou větu z hobojového koncertu Johanna Sebastiana Bacha. Solistkou v nahrávce je hoboistka Xenia Löffler.
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna bych se rád vrátil k hollywoodskému velikánovi Jerrymu Goldsmithovi. Znáte ho ze Star Treku nebo třeba hororu Přichází satan. Má za sebou ale daleko víc zajímavých projektů a právě ty bych rád připomněl na rádiu Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz.
5: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Filharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
11: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
12: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Hoboistka Xenia Loeffler zahrála druhou větu Largo z koncertu G-moll od Johanna Sebastiana Bacha. Doprovázel ji soubor Collegium 1704, řízený Václavem Luxem. A my si nyní poslechneme další skladbu Antonína Dvořáka. Tentokrát to bude smyčcový kvintet S-dur opus 97, který Antonín Dvořák zkomponoval v létě roku 1893. Tento smyčcový kvintet měl premiéru v následující leden v New Yorku během doby, kdy Antonín Dvořák vyučoval na New Yorkské konzervatoři. Smyčcový kvintet má 4 věty, my si teď poslechneme tu závěrečnou, finální, a hrát nám bude Pavel Haas Kvartet. Společně s ním také spoluúčinkuje violista Pavel Nikl.

0: Finální čtvrtou větu ze smyčcového kvintetu S-dur opus 97 od Antonína Dvořáka zahráli členové Pavel Haas kvartetu a spolu s nimi violista Pavel Nykl. Posloucháte stanici Klasik Praha, je pátek 18. září, 3 minuty po 16. hodině. Další skladbou, kterou tu mám pro vás připravenou, je pátá symfonie Gustava Mahlera. Velmi působivou částí z této symfonie je adagietto, tedy čtvrtá věta. Trochu se vymyká z ostatních částí už jenom svým obsazením, protože v této větě hrají pouze smyčcové nástroje a harfa. My si teď poslechneme nahrávku České filharmonie s dirigentem Semjonem Byčkovem.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Česká filharmonie s dirigentem Semjonem Byčkovem zahrála Adagietto, čtvrtou větu z páté symfonie Gustava Mahlera. Od Dmitrije Šostakoviče nyní zazní část z jeho violončelové sonáty opus 40. Šostakovič ji napsal v roce 1934. Sonáta má celkem čtyři věty. My si teď poslechneme druhou z nich v tempu Allegro. Hrát nám budou violončelista Václav Petr a klavíristka Alena Grešlová.

Violončelista Václav Petr a klavíristka Alena Grešlová přednesli Allegro, druhou část ze sonáty D-moll od Dmitrije Šostakoviče. A teď je tu hudba italského baroka, tedy hudba pohodová a klidná, tomu odpovídá i tempo následující věty Andante. Poslechneme si část z koncertu od skladatele Pietra Antonia Locatelliho.

Část z koncertu F-dur od Pietra Antonia Locatelliho nám zahráli houslista Giuliano Carmignola a Venice Baroque Orchestra s dirigentem Andreou Marconem. Z filmové hudby si připomeneme snímek The Artist, umělec, který je doslova ověnčen mnohými Oscary. Jednoho z těchto Oscarů získal také skladatel hudby k tomuto filmu Ludovic Bourges. My si poslechneme v podání Bruselské filharmonie a dirigenta Ernsta Fantila část, která se jmenuje My Suicide, tedy Má sebevražda. Nicméně útlocitné posluchače mohu uklidnit. Hlavní hrdina nakonec sebevraždu samozřejmě nespáchá, protože ho zachrání jeho milovaná a snímek pochopitelně končí happy endem.

0: Klasik Praha.
1: Co spojuje jména Radu Lupu, Mari Perahia či Eugen Indžič? Mezinárodní klavírní soutěž v Lícu a jakou roli při jejím vzniku sehráli Fanny Waterman a Marian Thorpe, hraběnka z Harewoodu?
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Dozvíte se v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Poslouchejte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhony 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
11: Na kráji zamíchej.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
15: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Ladíte Klasik Praha.

harfistka Kateřina Englichová a Vihanovo kvarteto v obsazení Leo Štěpický a Jan Schulmeister housle, Jiří Žigmund viola a Aleška Spřík violončelo zahráli Tanec světský od Claude Debussyho. Josef Haydn zkomponoval velké množství hudby, byl to velice pilný autor, na jeho kontě najdeme ku příkladu 104 symfonií. Svou symfonii číslo 59 A-dur komponoval v polovině 60. let 18. století pro svého zaměstnavatele Mikuláše Esterházyho. Na jeho panství Esterháza kvetla umění, hrálo se tam také divadlo a jednou z her, která tam byla uvedena, byla také hra s názvem Požár. Jejímž autorem byl německý herec a dramatik Gustav Friedrich Wilhelm Grossmann. Při inscenaci té hry Požár byla také jako scénická hudba použita část z Haydnovy symfonie číslo 59. A díky této koincidenci se potom této symfonie také začalo říkat Ohňová symfonie. My si z ní teď poslechneme čtvrtou větu finále.

finále takzvané ohňové symfonie, tedy symfonie číslo 59 a dur od Josefa Haydna zahrál Royal Northern Symphonia a dirigovala Rebecca Miller. Skladatel Edward Elgar dokončil celkem dvě symfonie. Potom ještě se pustil do dalších dvou, ale jeho symfonie číslo 3 a velice raná mozartovská symfonie zůstaly pouze ve skicách a náčrtcích. My si teď poslechneme část z jeho symfonie číslo 1 a dur. Komponovali už v dosti zralém věku. Dlouho dopředu se vědělo, že nějakou symfonii chystá a tak na ní publikum samozřejmě bylo velmi nažhavené a velmi očekávané, jaká bude ta první od jejich oblíbeného Edwarda Elgara. Premiéra se naštěstí povedla. Hned po ní časopis The Musical Times popsal premiéru jako okamžitý a fenomenální úspěch. My si teď z prvé Elgarovy symfonie poslechneme druhou větu Allegro a hrát nám bude Philharmonia Orchestra.

Ano, symfonie číslo 1 a sdur od Edwarda Elgara je opravdu krásná hudba, živá, plná invence. My jsme poslouchali druhou větu, Allegro hrál Philharmonia Orchestra a dirigoval Andrew Davis. A teď ještě zůstaneme v anglickomluvících zemích, poslechneme si úpravu tradicionálu Scarborough Fair, Trh ve Scarborough. Autorem této úpravy pro violončelo a kytaru je Simon Parkin.

0: Violončelista Shekukane Mason a kytarista Plinio Fernandez nám zahráli úpravu tradicionálu Scarborough Fair, trh ve Scarborough. Od českého skladatele Josefa Suka teď zazní jedna z částí z jeho opusu 17. Jsou to 4 kusy pro housle a klavír. Houslista Josef Suk a klavírista Jan Panenka zahrají 4. část Burlesku.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
8: Třikrát zelená, smažák.
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
11: A tomu říkáte hodně?
13: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz

0: a u portál.cz.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsme Klasik Praha.

Houslista Josef Suk a klavírista Jan Panenka zahráli burlesku, závěrečnou část z opusu 17 od Josefa Suka z jeho 4 kusů. Jednou z velice oblíbených skladeb Johanna Sebastiana Bacha je jeho cyklus 4 orchestrálních svit. Tyto svity napsal Johann Sebastian Bach v letech 1724 až 1731. To je vlastně na Bacha docela velké časové rozpětí. A vzhledem k tomu, že Bach různých svit napsal velkou spoustu, tak se někteří vědci domnívají, že možná ani tyto 4 svity nezamýšlel jako jeden cyklus, jako jeden celek, že byly k sobě poskládány až následně. Všechny svity mají obvyklý sled, uvertyru a potom

sled tanců. První a druhá suita mají celkem 7 částí, třetí a čtvrtá mají shodně po 5 částech. Tou první vstupní částí je uvertyra, která je ve všech 4 suitách napsána podle stejného schématu. Nejprve je pomalá, tečkovaná část, která je ovlivněná francouzskou hudbou a po ní pak přichází rychlá, svižná fugová část. Je tomu tak i v uvertýře k druhé orchestrální suitě H-moll, kterou si nyní poslechneme v nahrávce Amsterdamského barokního orchestru.

0: Amsterdamský barokní orchestr s dirigentem Tonem Koopmanem zahrál prvou část z orchestrální svity číslo 2 H-moll od Johanna Sebastiana Bacha. Život Josefa Myslivečka by se velmi heslovitě dal shrnout slovy: vyšel z chudých poměrů, dosáhl závratné slávy a pak následoval pád, zapomnění a po mnoha a mnoha letech zase objevení jeho krásné hudby. My si teď skladatele Josefa Myslivečka připomeneme kvintetem číslo 1 B-dur. Jehož prvou větu Allegro nám zahraje Doležalovo kvarteto společně s hoboistkou Michaelou Hrabánkovou.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: Hoboistka Michaela Hrabánková a Doležalovo kvarteto v obsazení Václav Dvořák a Jan Zrostlík housle, Martin Adamovič viola a Vojtěch Urban violončelo zahráli prvou část z kvintetu B-dur od Josefa Myslivečka. Opět je tu filmová hudba a je tu hudba ze snímku Schindlerův Seznam, slavný film Stevena Spielberga, k němuž hudbu napsal John Williams. My si teď poslechneme část této hudby. Hrát nám bude Královská stockholmská filharmonie, dirigovaná Alexandrem Schellim, a společně s nimi bude účinkovat také houslista Daniel Hope.
1: This is violinist Daniel Hope, and I'd like to welcome you to Classic Praha. You have wonderful music, and I wish you all the very best.

0: Klasik Praha.
1: Jako strůjce míru mezi znepřátelenými tábory vystupuje François Couperin ve dvou apoteózách na své kolegy skladatele Francouze Lilyho a Itala Corelliho. Nahrávku pořídil slavný Esperion 20 pod vedením Jordiho Savala a poslechnout si ji můžete v pořadu Švédský stůl v neděli od 19 hodin. K poslechu zve autor Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
6: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Úpravu známé písně George Gershwina I Got Rhythm, Mám rytmus, nám zahráli houslista Stefan Grappelli a klavírista McCoy Tyner. Rád bych vás teď pozval na festivalový cyklus, který nás čeká tuto koncertní sezónu. Jedná se už o 35. ročník festivalu Svátky hudby v Praze, aneb Václav Hudeček a jeho hosté. Slavnostní zahajovací koncert tohoto festivalu, který se koná až do dubna příštího roku, se uskuteční 20. října ve Dvořákově síni Rudolfina. Na tomto zahajovacím koncertu vystoupí samozřejmě hostitel, houslista Václav Hudeček, a jeho hosty budou jak osvědčení interpreti, tak také interpreti teprve na prahu své kariéry, jak bývá dobrým zvykem u těchto koncertů. Představí se například laureát letošní Hudečkovy Luhačovické akademie, houslista Arnau Izard, ale potom na druhé straně zase přední česká violistka Kristina Nouzovská-Fialová a mezinárodně respektovaní pěvci sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek. Doprovází Prague Philharmonia s dirigentem Ondřejem Vrabcem. Na programu tohoto koncertu najdeme díla Dvořákova, Bruchova a potom také výběr z oper Verdiho, Pucciniho a Gounoda. Více informací o tomto koncertu a pochopitelně také o celém 35. ročníku najdete na webových stránkách festivalu Svátky hudby v Praze.

Basbaritonista Laurent Nauri zaspíval árii z dramatické kantáty A či Galatea e Polifemo od Georga Friedricha Händla. Jeho árie se jmenuje Fra l'ombre e l'orrore, tedy Mezi přízraky a hrůzami. Nicméně jeho pěvecký výkon vzbuzuje spíše úžas a obdiv. Nauriho doprovázel soubor Le Concert d'Astrée a dirigovala Emmanuel Aim. A teď tu mám pro vás dva české skladateli, Voříška a Martinů. Od Jana Václava Huga Voříška si poslechneme část z jeho jediné symfonie D-dur, opus 24. Poslechneme si třetí větu, Scherzo.

Symfonický orchestr jihozápadního německého rozhlasu v Baden-Badenu s dirigentem Petrem Altrichtrem zahrál skerco ze symfonie D-dur, jejímž autorem je Jan Václav Hugo Voříšek. Od Bohuslava Martinů si teď poslechneme jeho variace na Rossiniho téma. To je skladba, kterou Martinů napsal v roce 1942 během svého pobytu ve Spojených státech amerických. V témže roce měla také tato skladba v Americe svou premiéru. Nám teď variace na Rossiniho téma zahrají violončelista Vilém Vlček a klavírista Denis Linick.

0: Violončelista Vilém Vlček a klavírista Denis Linik zahráli variace na Rossiniho téma od Bohuslava Martinů. Byla to ukázka z jejich společného CDčka, které vyšlo v loňském roce a na němž najdeme kompletní dílo Bohuslava Martinů pro violončelo a klavír. Následuje pozvánka k poslechu pořadu z archivu osobností a po ní potom Anitřin tanec ze svity Peer Gynt.
1: Klasik Praha.
2: Můj další host byl na přelomu tisíciletí manažerem a posléze ředitelem pražských symfoniků. Budeme mluvit o tehdejších projektech, na které zavzpomíná Petr Polívka. Zeptám se také na jeho působení jako ředitele v Českém centru v Bruselu, na pobyt v Africe i na funkci ředitele Karlovarského symfonického orchestru. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Když 4...

Anitřin tanec ze svity Peer Gynt od Edvarda Grieg zahrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Václavem Neumannem. A teď tu je Pavana za mrtvou infantku, slavná skladba Maurice Ravela.

Londýnský komorní orchestr s dirigentem Christopherem Warren Greenem nám zahrál Pavanu za mrtvou infantku od skladatele Maurice Ravela. Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je pátek 18. září.

0: A pokud se podíváme na hodiny, tak zjistíme, že je právě 18.00. Je tu čas na dnešní poslední pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Česká policie v posledních dnech kvůli ruským hrozbám operativně posílila hlídkovou činnost u nádraží hromadné dopravy, sdělil ministr vnitra Lubomír Metnar. Premiér Andrej Babiš poté citoval vyjádření polského premiéra Donalda Tuska, který řekl, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu. Podobné zprávy přicházejí i z jiných států. Například francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že Francii v uplynulých týdnech hrozil ruský hybridní útok. Kvůli tomu nařídil posílit obranu před hybridními útoky, včetně zavedení nových opatření k ochraně klíčové infrastruktury a objektů obranného průmyslu v zemi. Emmanuel Macron také na dnešek svolal do Elizejského paláce mimořádnou schůzku lídrů politických stran, vedení tajných služeb a armády. O nadcházejícím víkendu 19. a 20. září se uskuteční celorepublikové kinodny, které do 141 kinosálů přinesou premiéry, filmové hity i návraty klasických titulů, které již nejsou v běžné distribuci. V programu diváci najdou třeba oceňované dokumenty Kdyby se holuby proměnily ve zlato a Bára Basiková. K očekávaným premiérám patří také v Česku natáčený horor Resident Evil, animovaná rodinná komedie Kojot vrací úder a břitká komedie Christopherové. Součástí nabídky budou rovněž velké hity letošního léta Odyssea a Spider-Man z Brusu Nový den. Jednotné symbolické vstupné na projekce je 100 korun. Počasí. V noci bude zpočátku místy oblačno, jinak polojasno až jasno a ve druhé polovině noci se budou lokálně vytvářet mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů Celsia, v údolích mohou klesnout teploty až na 5 stupňů Celsia. Zítra bude převážně polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno a pozor na zmiňované lokální ranní mlhy. Nejvyšší zítřejší teploty 19 až 24 stupně Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů. Foukat bude slabý až mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Jsme Klasik Praha.

Houslistka Nicola Benedetti a skotský komorní orchestr zahráli třetí větu Allegro z koncertu D-dur od Antonia Vivaldiho. Od Friedricha Chopina nyní zazní jedna z jeho mazurek opus 56. Poslechneme si mazurku H-dur a hrát nám bude Mauricio Pollini.

0: Mauricio Pollini přednesl mazurku H-dur od Friderika Chopina. A teď je tu známý cyklus Suita planety od Gustava Holsta. Poslechneme si jeho třetí část nazvanou Merkur, okřídlený posel.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

část Merkur, okřídlený posel ze svity planety od Gustava Holsta, zahrál Český národní symfonický orchestr s dirigentem Paulem Freemanem. Co bude na stanici Klasik Praha vysíláno dnes večer? To je otázka, na kterou mám právě teď odpověď. Od 19 hodin to bude pravidelný cyklus Hudba podle kalendáře, ve kterém Martina Klausová připomíná aktuální hudební výročí. Dnes připomene skladatele Dalibora C. Vačkáře, autora známého hitu Rozvíjej se poupátko z pohádky Pyšná princezna. A Martina Klausová samozřejmě zmíní i to, že Dalibor C. Vačkář není autorem pouze tohoto jednoho hitu. Tolik od 19 hodin, potom od 20 hodin to bude koncert bez smokingu s hudbou Camille Saint-Saense. Gabriel Taquino přednese jeho klavírní koncerty, a to za doprovodu orchestru Rádia Luxemburg. Od 22 hodin si potom budete moci poslechnout Hudbu v miléniu, v níž hostem Ondřeje Fischera bude britský hornista s českými kořeny Ben Goldscheider. A samozřejmě bude také řeč o jeho novém albu s hornovými koncerty Wolfganga Amadea Mozarta, které právě bude vycházet.

0: Soubor Kapela Mariana v obsazení Barbora Kabátková soprán, Hana Blažíková soprán, Vojtěch Semerád tenor, Ondřej Holub tenor a Jaromír Nosek bas zaspíval moteto Maria Kron od českého šlechtice, cestovatele a vynikajícího hudebního skladatele Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Teď je tu pozvánka k poslechu pořadu Filipa Sichry Spektrum hudby, který budeme vysílat zítra v sobotu 19. A potom si poslechneme hudbu Morise Jarra k filmu Lawrence z Arábie, který byl natočen v roce 1962.
1: Klasik Praha.
2: Odmítnout požadavek samotné císařovny? To v 18. století hraničilo s rozsudkem společenské smrti. Přesto to jedna česká hraběnka učinila. Co ji k tomu vedlo? S historikem Janem Štěpánkem poodhalíme dramatický příběh nadané pěvkyně. K poslechu pořadu Spektrum hudby vás zve Filip Sichra. Premiéra v sobotu v 18.00.
3: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
4: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
7: A tomu říkáte hodně?
9: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profi voda CZ.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Hudbu skladatele Maurice Jarre k filmu Lawrence z Arábie nám zahrál houslista Renaud Capuçon za doprovodu ansámblu Les Siècles, který řídil Duncan Ward. Na stanici Klasik Praha vám pravidelně představujeme novinky z nakladatelství Vyšehrad. A jednu takovou novinku vám právě teď chce představit Martina Klausová. A pozvala si k tomu do studia zajímavého hosta.
1: Milí posluchači, jak dobře víte, každý čtvrtek vám přinášíme novinky z nakladatelství Vyšehrad, představujeme nové publikace, no a jednou za měsíc je ta příležitost ještě příjemnější, protože vždycky vítáme jednou za měsíc buď autora nebo redaktora z nakladatelství Vyšehrad a představujeme si jednu z těch novinek poněkud podrobněji. A to je i případ toho dnešního setkání. My budeme hovořit, chtěla jsem říct, máme před sebou, ale zatím nemáme, protože ta knížka čerstvě vychází 14. září, ale budeme hovořit o knížce, která se jmenuje Jak to jenom říct, a podtitul říká, že se jedná o otevřený rozhovor s psychoterapeutkou a disidentkou o paměti minulosti i překonávání traumatu. A tou hlavní hrdinkou toho příběhu je paní Věra Roubalová a tím, kdo vedl rozhovor s paní Roubalovou, je paní Barbora Postránecká, novinářka, která je teď se mnou ve studiu stanice Klasik Praha. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Já jsem moc ráda, že jste za námi přišla. Vy jste vystudovala, pokud vím, Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy. Řadu let jste působila jako novinářka, řekněme, na plný úvazek ve stálém povolání. A teď jste na volné noze, je to tak?
2: Ano, jsem na volné noze asi 10 let.
1: Jsou nějaká témata, kterým se věnujete přednostně?
2: Hodně to je školství a vzdělávání, to je vlastně už úplně od začátku, co jsem v novinách, což je jako 20 let. A pak jsou tam takové témata jako sociální, vlastně o lidech, kteří neměli takové štěstí jako většina z nás. A mimo jiné jsou to i děti, které vyrůstají bez rodičů v dětských domovech nebo si našli, jsou v pěstounských rodinách.
1: Vy jste vlastně založila i iniciativu, která se tomu věnuje, a knížku jste vydala.
2: Ano, u Vyšehradu moje první knížka se jmenuje Náhradka a je právě o těch příbězích těch dětí, které vyrůstají mimo svoje biologické rodiny.
1: Teď tady bude vycházet kniha, která je vlastně, jak už jsem říkala, knihou rozhovoru s paní Věrou Roubalovou, což je velmi zajímavá osobnost, k tomu se za chviličku dostaneme. Jak vlastně vznikl ten nápad napsat tuto knihu s Věrou Roubalovou a zachytit ten její životní příběh?
2: Tak já jsem jako novinářka na volné noze, prostě píšu stále nějaké články, mimo jiné spolupracuju s magazínem Reportér, a když v roce 2022 začala válka na Ukrajině, tak jsme vymýšleli texty, rozhovory, které pojednávaly o tom konfliktu, a mimo jiné tam vznikl nápad napsat o tom, jaké to je, když u sebe doma ubytováváte ty uprchlíky, a někdo mi doporučil Věru. Tak jsem si ji jako našla na internetu, četla jsem si tehdy už jako ten její životopis, abych jako věděla, s kým budu dělat jako rozhovor, a už tehdy jsem si říkala, že to je nakonec naprosto prostě fascinující, co ona v tom životě všechno má. Ona tam v podstatě má jako všechny ty dějné události, nebo ten život její se odehrával na pozadí všech těch dějných událostí 20. století, kromě teda první světové války, jinak je tam prostě všechno. Tak to jsem si říkala už tehdy, že kdybych někdy měla dělat rozhovor nebo knižní rozhovor s někým, takže bych chtěla s ní. Takže když jsme pak dodělali ten text o těch uprchlících, tak jsem se jí ptala, jestli s ní někdo dělá rozhovor knižní. Ona řekla, že ne, a já jsem se jí zeptala, jestli by ho chtěla dělat se mnou.
1: Jak to probíhalo? Byla to pravidelná setkávání, nebo jste si nahrála nějaký objem dat, nebo jste se setkávali po nějakou delší dobu a cizelovali jste ta témata?
2: Já teda ještě musím dodat, že od tohohle mého dotazu, kdy teda Věra na to vlastně tak jako kývla, tak ale reálně, než jsme se začali scházet, podle mě uběhly téměř 2 roky, protože Věra nejdřív teda byla hodně zaměstnaná tou válkou, ona prostě je terapeutka, supervizorka, takže jako pomáhala těm Ukrajincům. A pak mi začala ještě říkat třeba nejdřív, že by chtěla, aby v té knížce byli i její bratři, ona má mladšího a staršího, že nemá tak dobrou paměť a že by jako jí pomohli. Pak to změnila, že by tam vlastně chtěla mít všechny svoje děti. Má 4. A takhle se to furt vyvíjí. To jsem jako nechtěla, jsem chtěla prostě s ní dělat ten knižní rozhovor. Pak zase, že nemá čas, takže takhle to jako pořád ubíhalo, vlastně mě tak jako odmítala. Já už jsem to pak trochu vzdala a nakonec ta Věra se mi ozvala a kývla na to. Já jsem se pak zpětně dozvěděla, že jí trošku přesvědčil její současný manžel František, že to je jako dobrý nápad. A každopádně teda k té vaší otázce, scházeli jsme se podle mě rok přes rok, v celku pravidelně, 2x, 3x do měsíce, vždycky na 2 hodinky, tak. A prostě postupně jsme probírali ten její život.
1: Když bychom se právě zastavili u těch jednotlivých životních etap, kterými ona prošla, vy říkáte, že vlastně kromě první světové války zachyceno de facto celé 20. století, ona se narodila někdy asi na konci druhé světové války, tak by nám to vycházelo poválečně. Mm-hmm. Do židovské rodiny, pokud se nepletu, takže to samo už říká, že to neměli snadné.
2: Ano, narodila se do židovské rodiny, ale tam je velmi zajímavý, že ona o tom nevěděla, dozvěděla se to okolo 16. roku, protože prostě v té rodině se o tom nemluvilo, což samozřejmě důvodem je to, co se stalo za té druhé světové války. A její dědeček založil židovský muzeum. A to nevěděla třeba, to se prostě dozvěděla až takhle pozdě. A tam byla ještě taková jedna věc, že samozřejmě, když jsem se s ní poprvé sešla, tak jsem jí říkala, že bych chtěla ten její život začít jako probírat chronologicky, ale zároveň jsem se jí zeptala, z čeho se obává při psaní té knížky. A ona mi právě říkala, že se obává toho, že bude muset mluvit o těch svých židovských předcích a o tom židovství a že ona právě o tom dlouho nevěděla, v té rodině se o tom opravdu nemluvilo. A ona ještě dlouho trvalo, než se k tomu ona sama dostala. Vlastně nejvíce k tomu židovství dostala až po revoluci, jako osobně. Takže toho se obávala, takže ta knížka vlastně ještě nevznikala chronologicky. My jsme se začali věnovat jako prvně těm uprchlíkům, kde ona se cítí velmi jako kovaná v tom. A k těm prarodičům jsme se dostali až jako později. Každopádně teda se vrátím k tomu, že ten dědeček byl zakladatel židovského muzea. Teď shodou okolností letos je výročí založení. Její rodiče byli takový ty předváleční komunisti, kteří opravdu jako věřili tomu komunismu a po válce si mysleli, že je to něco, za co stojí jako bojovat a budovat. Jenomže ten táta byl krajský tajemník v Plzni a vlastně byl odsouzen v tom procesu s krajskými tajemníky. Oni byly dva velký procesy se Slánským a s těmi krajskými tajemníky a on byl v tomhle tom druhém procesu. Skončil ve vězení a jako vlastně zrádce. Takže ta máma najednou měla, ta Věry máma měla 3 děti, manželka vlastně zrádce, opravdu se jim jako nežilo lehce. Ta Věra s mladším brachou skončili v dětském domově na nějakou dobu. A pak to přechází, Věra potom, táta se vrátí teda domů, Věra vyrůstá a na vysoké škole se Věra dostane do úplně jiného prostředí a potká tam svého budoucího manžela, podepisují chartu, takže ten život se jde úplně jiným směrem. A po revoluci se potom za takových smutných okolností vrací do Prahy, už bez manžela, jenom s těmi svými 4 dětmi. A vlastně přichází do života ty uprchlíci, jo, je válka na Balkáně, takže vznikají v Česku uprchlické tábory a ona do nich jezdí a vlastně ty uprchlíci už v tom jejím životě zůstávají až do dneška.
1: Tam asi nastalo po té druhé světové válce a potom zavření jejího tatínka těžké prozření v té rodině, proto asi ona se i dostala k té chartě.
2: Právě, že ne. Úplně velký prozření tam nenastalo. Oni tomu opravdu jako velmi věřili. Ten táta, maminka teda potom jako relativně brzo umřela a ten táta až potom jako těsně před smrtí vlastně trošku jako to nějak přenastavil.
1: Pochopil, že věci se mají jinak. Nicméně, jak sama říkáte, na vysoké škole se dostala do jiného prostředí, které ji formovalo tím směrem, kterým ona se pak vydala. Oni byli, jak jste říkala, signatáři charty, ona pak byla mluvčí charty, jedna vlastně z posledních mluvčích charty, jestli se
2: napletu. Po revoluci.
1: Po revoluci, ano. A oni, co jsem se dívala v náznacích, co byly ukázky z té knihy, třeba také vydávali sami z daty, takže se velmi pilně vlastně zapojili do té činnosti.
2: Ano, a oni je přepisovali u sebe doma a ten její muž pak byl taky chvíli jako zavřený, no. Takže ona třeba má fotky. Máme, bych ještě ráda dodala, že v té knížce první knížku psala, nebo fotila mi do té první knížky Jana Plavec, taková šikovná fotografka a teď jsem jí jako požádala, jestli by mi nenafotila Věru do téhle druhé knížky a ona, takže jsme mimo jiný, máme i dobové fotky nafocený a máme tam fotku, jak Věry maminka je s těma třeba dětma, včetně Věry a ten táta je ve vězení a pak máme fotku, jak je vlastně Věra s těma svýma dětma a ten její muž je ve vězení.
1: Je to opravdu zmapovaný jeden velmi komplikovaný, složitý, bohatě prožitý život, který asi podle toho, co říkáte, svým způsobem opravdu ilustruje ten vývoj nebo ty dějiny toho 20. století.
2: Ano. Ale zároveň není to úplně, že bychom nějak jako dohloubky, jako tak jako historici, no historičky probírali
1: události, jakoby,
2: události 20. století. To vlastně ty události jsou jenom jako na pozadí a je tam ten prostě její život, jako i s takovýma těma obyčejnostma, jak prostě, oni potom žili s tím prvním mužem mimo Prahu, byli vlastně vždycky někde, kde těch artistů bylo pár, jako v okrese. Ona popisuje ten jako život vlastně v celku jako chudej, nebo oni prostě neměli dobrou práci, že ty artisti nedostávali dobrou práci, takže ona prostě říká, že třeba v jeden moment měli 100 králíků a že jejich děti neznali jiný maso než králičí, že prostě, když si něco chtěli, a potom tam zjišťujete ještě takový ty věci, že když si třeba něco chtěli říct, tak nemohli doma, takže šli na trávu pro ty králíky a tam si teda říkali ty věci, které prostě neměl nikdo slyšet.
1: Aby tam nebylo velké ucho.
2: A zároveň mě jako velmi bavilo, protože ta Věra je opravdu jako skvělá ženská a taková jako tím životem už tak jako otřískaná je ošklivý slovo, ale jako v dobrým to myslím, jo? Prostě má ty zkušenosti a takový nadhled a mě jako bavilo řešit, jak se k těm věcem stavila, nebo jak vychovávala ty děti, nebo ona je opravdu taková, ona říká, že s lidma jedná na rovinku, což je třeba pro mě bylo velmi inspirativní, jo? Není vždycky jednoduchý lidem říct, co si myslíte nebo co cítíte a ona to umí, takže jsem to tak jako nasávala trošku od ní.
1: Je to asi tím, co všechno měla nebo má za sebou a ten život jí prostě dal ten nadhled, který si ona už může dneska dovolit a který tedy takto brilantně předkládá dál. Bude to určitě velmi zajímavé čtení. Já jsem měla možnost paní Robalovou hovořit po telefonu a ona říkala, že tu prezentaci knihy nechá na vás a působila na mě velmi skromně.
2: Ano, ona za prvý má teda hodně, je opravdu hrozně činná, jak jsem říkala, je ta terapeutka, supervizorka, je čestná členka Milionu chvilek pro demokracii, je ve správní radě Člověka v tísni, je pořád zvaná na nějaký debaty, ona se jako nezastaví, není úplně těžký dohnat, když jsme měli ty schůzky, tak opravdu vždycky jako v kalendáři zjišťovala, kdy na mě bude mít čas. A zároveň tam bylo trochu znát, že prostě ona fakt dlouho bojovala s tím, jestli má být jako na obálce knížky, jestli má jako vyprávět ten příběh, jestli jako, nevím jak to, mám pocit, že trošku muži s tím nemají takový problém jako ženy s tou sebeprezentací. Takže to je možná jeden z důvodů, proč. A ona mi to už říkala, když jsme tu knížku dopsali, tak říkala, že jestli teda někam já budu, jako jestli budeme muset někam jako chodit, tak spíš teda já prezentovat tu knihu než ona.
1: Nicméně určitě, jak už jsem říkala, bude to velmi zajímavé čtení. Na stránkách Vyšehradu jsou asi 2 nebo 3 stránky, které teď už jsou k náhledu. 14. září ta knížka by tady měla přijít na pulty. Jmenuje se, jak už jsem říkala, Jak to jenom říct, tou hlavní protagonistkou, o níž je tam řeč, paní Věra Roubalová. No a ten rozhovor vedla nejenom s ní, ale teď i se mnou paní Barbora Postránecká. Já vám moc děkuji za návštěvu a přeji vám hodně úspěchů. Mějte se hezky.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naslyšenou.

0: Na zajímavý rozhovor, který připravila Martina Klausová a který představil jednu z novinek nakladatelství Vyšehrad, navázala sonáta pro klavír a violončelo číslo 1 e-moll od Johannesa Brahmse. Její prvou větu nám zahráli klavíristka Ellen Grimaud a violončelista Truls Merk. A tato skladba také udělala závěrečnou tečku za moderovaným vysíláním, kterým vás dnes v pátek 18. září provázel Stanislav Předota. Před námi je teď hudba podle kalendáře se skladatelem Daliborem C. Vačkářem, od 20 hodin koncert bez smokingu s hudbou Camille Saint-Saense a od 22 tu bude hudba v miléniu s hornistou Benem Goldscheiderem. Přeji vám příjemný poslech všech následujících pořadů a těším se s vámi se všemi opět brzy naslyšenou. Bude to pozítří v neděli přesně ve 12. Mějte se krásně.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevím, ho!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz
7: Když chci...

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Dnes si v hudbě podle kalendáře připomeneme zajímavou osobnost českého hudebního skladatele 20. století, jehož jméno široké veřejnosti dnes asi mnoho neřekne. Za to jeho melodie Rozvíjej se poupátko z oblíbené pohádky Pyšná princezna je populární mezi malými i velkými napříč všemi generacemi. Kdo z vás ovšem ví, že jejím autorem je Dalibor C. Vačkář.

Český hudební skladatel Dalibor C. Vačkář se narodil před rovnými 120 lety, 19. září 1906, a to v Korčule v chorvatské Dalmácii jako Dalibor Cyril Vačkář, syn houslisty, trumpetisty, hudebního skladatele a spisovatele Václava Vačkáře. Matka pocházela z herecké rodiny. Vačkář studoval na gymnáziu v Praze na Vinohradech. Po maturitě vstoupil na pražskou konzervatoř, kde studoval hru na housle a skladbu, a ve studiích pokračoval na mistrovské škole, v houslích u Karla Hofmana a ve skladbě u Josefa Suka. V dirigování pak byl žákem Otakara Ostrčila. Absolvoval provedením vlastního houslového koncertu Opus 11. Poté se věnoval příležitostnému koncertování a v době, kdy měl jeho strýc, divadelní podnikatel Karel Faltis, pronajato Tylovo divadlo v Nuslích, krátce dirigoval jeho orchestr. Působil také v orchestru Jaroslava Ješka v Osvobozeném divadle. V letech 1934 až 1945 byl členem Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Praze a po válce pracoval jako dramaturg Československého státního filmu. Nedlouho poté se stal hudebním skladatelem z povolání. Kromě mnoha hudebních děl napsal ovšem také několik básnických sbírek a divadelních her. Ty psal pod pseudonymem Dalibor C. Faltis. Pseudonym Faltis je odvozen od rodného jména jeho matky, dcery principála divadelní společnosti Josefa Faltise a jeho ženy Antonie, rovněž pocházející z divadelní rodiny, a to mužků. Faltisova hra Veronika dokonce posloužila jako námět stejnojmenné opeře Rafaela Kubelíka. Jeho hry se hrály s úspěchem i na scéně Národního divadla. Společně s E.F. Burianem zdramatizoval pak Strašidlo Canterville Oscara Wilda. Jako další dvě ukázky zazní teď dvě Vačkářovy skladby komorní, a sice Vals Dolcissimo a The Afternoon Esan Hill. Hrají Tomáš Mach a Hiroko Matsumoto.

pro svou různorodou činnost používal Daliborce Vačkář celou řadu pseudonymů. Pro zábavnou a taneční hudbu užíval jmen Pip Faltis, Petr Filip anebo Tomáš Martin. Publikace, scénáře či divadelní hry psal, jak už jsem říkala, pod pseudonymem Dalibor C. Faltis, který převzal po své matce. V roce 1968 byl Dalibor C. Vačkář pozván k uměleckému pobytu do švýcarského Lugána, kde zůstal s manželkou i po sovětské okupaci. Do Československa se vrátil v roce 1973 a manželka jej následovala po dalších dvou letech. Po návratu do vlasti se věnoval především komponování vážné hudby. Hudební skladatel, básník, dramatik, scénárista Dalibor C. Vačkář zemřel 21. října 1984 v Praze, a to po opakované mrtvici, ve věku 78 let. Pochován je na Vinohradském hřbitově. Nám teď v rámci našeho pořadu Tomáš Mach a Hiroko Matsumoto zahrají další dvě Vačkářovy drobnosti, a sice skladby Fandango a Fanatický hráč.

Jako skladatel zasáhl Dalibor C. Vačkář do mnoha žánrů. Jeho hudba je srozumitelná a posluchačsky vděčná. Vytvořil širokou škálu žánrově různorodých skladeb, psal symfonie, orchestrální i komorní a koncertní skladby, také variace na písňové formy. Jeho díla uváděli špičkoví čeští dirigenti a on sám byl posléze za svou tvorbu oceněn v roce 1966 titulem Zasloužilý umělec. Od konce 20. let příležitostně skládal hudbu k celovečerním hraným filmům, přičemž prokázal smysl pro širokému publiku přístupnou, melodickou a instrumentálně působivou hudbu. Poslechněme si teď svitu z melodií Slavné pyšné princezny. Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude řídit Stanislav Vavřínek.

Poválečné znárodnění kinematografie učinilo z Dalibora C. Vačkáře jednoho z nejžádanějších filmových skladatelů. Nejčastěji pracoval pro režiséra Vladimíra Čecha. Spolupracovali na filmech Divá bára, Kde alibi nestačí nebo Alibi na vodě. Největšího ohlasu dosáhl ve spolupráci s Martinem Fričem. Jejich spolupráce zahrnuje například filmy Tajemství krve či Hvězda zvaná Peliněk. A největšího úspěchu dosáhl patrně ve spolupráci s Bořivojem Zemanem, ať už je to zmiňovaná Pyšná princezna roku 1952, či další hity Dovolená s andělem či Anděl na horách. Na několika filmech se Vačkář podílel též jako scénárista, a sice na filmech Bludná pouť a nebo V horách duní. Autorsky se podílel se svým otcem na vydání knihy Instrumentace symfonického orchestru a hudby dechové. Tato knížka vyšla v roce 1954. Dnešní vzpomínku na skladatele, ale i spisovatele, všestranně talentovaného umělce Dalibora C. Vačkáře, uzavřeme druhou větou Adagio Scherzanto z jeho koncertu pro housle a orchestr C-dur. Solový part bude hrát Václav Snítil, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí v této nahrávce Libor Pešek.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
14: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
17: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
18: Koncert bez smokingu vám přináší
17: Klasik Praha.
19: Vítejte, milí posluchači, u dnešního večerního koncertu. Autor hudby, jehož dílo jsme vybrali pro příštích zhruba 70 minut našeho vysílání, francouzský skladatel Camille Charles

0: Saint-Saëns se narodil v roce 1835 v Paříži a už od dětství projevoval tak výjimečný talent a skvělý hudební sluch, že se jeho teta rozhodla, že mu bude dávat klavírní lekce už od jeho 2,5 roku. Ve svých 3 letech pak složil svou první skladbičku, jejíž rukopis je dochován dodnes. A v 5 letech měl svůj první veřejný koncert, na kterém okouzloval hrou Beethovenových sonát. V 7 letech už studoval kompozici u Pierra Maledina a v 10 letech měl svůj první velký koncert, kde hrál mimo jiné klavírní koncert číslo 15 Wolfganga Amáda Mozarta, což byla tak výjimečná událost, že o ní vyšel článek dokonce i v amerických novinách. Roku 1848 Camille Saint-Saëns nastoupil na pařížskou konzervatoř, kde studoval kompozici a hru na varhany. A velmi brzy se stal nejen výtečným varhaníkem, ale i vedoucí osobností a významným členem nejen francouzského hudebního života. Jeho život osobní však příliš šťastný nebyl. Saint-Saëns se v roce 1875 oženil s Gabrielle Truffautovou, se kterou měl 2 děti, které ovšem velmi brzy zemřely a jedno dokonce tragicky. Pádem z okna. Saint-Saëns se pak v roce 1881 s manželkou po vzájemné dohodě rozešel a přestože do konce života žili odděleně, nikdy nebyli rozvedeni. V roce 1888 přišla další rodinná rána. Zemřela Saint-Saënova matka, kterou velmi miloval a na které byl velmi závislý. Hudebního skladatele to dokonce tak ranilo, že po její smrti uvažoval o sebevraždě. Smutek se snažil zahnat cestováním po Egyptě a po Alžírsku. Po návratu do Francie se mu dostalo vyznamenání Čestné legie, ale v té době už začal jeho hudební úspěch příkře upadat a na špici se spíše dostávala nová vlna skladatelů, jako byly Debussy a Ravel. A Saint-Saëns začal být považován za příliš konzervativního. Přesto jej v Anglii a ve Spojených státech amerických stále považovali za nejvýznamnějšího žijícího francouzského skladatele. A tak ještě v roce 1915 podnikl Saint-Saëns po Spojených státech triumfální koncertní turné. V pozdějších letech svého života už neskomponoval žádné významné dílo a věnoval se hlavně svým zálibám a svým psům. Dožil se vysokého věku a zemřel v roce 1921 v Alžírsku. Přestože osobně prý Saint-Saëns nebyl příliš příjemný, býval prý zlostný, často nervózní a v mnoha případech intrikánský, jednomu rozhodně upřít nelze. Byl výjimečnou osobností. O jeho schopnostech a nadání svědčí jistě i to, že četl a psal už ve svých 3 letech a stejně tak byl skvělým i v matematice. Spolu s Ferencem Listem patřil k pravděpodobně nejlepším klavíristům své doby a ve své době neměl ani konkurenci ve hře na varhany. Měl také talent na jazyky a zajímal se mimo jiné i o geologii a astronomii. Udržoval i vědeckou korespondenci, byl členem Národní astronomické společnosti a měl svůj vlastní teleskop, se kterým po večerech rád pozoroval oblohu. Psal ale i poezii a vydal filozofický spis. V době svého dlouhého života patřil prostě mezi vůdčí osobnosti francouzského kulturního života. Díky svým interpretačním a organizačním schopnostem byl pak jeden z nejkomplexnějších hudebních skladatelů Evropy a jedním z prvních hudebních kritiků v dnešním slova smyslu. Saint-Saëns je tvůrcem díla, které si už jen svým rozsahem zaslouží uznání. Napsal 5 symfonií, koncerty klavírní, houslové, violončelové, k tomu několik oper a množství hudby komorní. Možná jste už zvědavi, které hudební tituly jsme z pera tohoto skladatele tedy vybrali pro dnešní večer. Budou to 3 z jeho klavírních koncertů, které často bývají neprávem opomíjeny, přestože jsou plné krásných melodií a tvůrčí invence. Konkrétně tedy dnes večer uslyšíte z díla Camille Saint-Saëns koncert pro klavír a orchestr číslo 1 D-dur opus 17, koncert pro klavír a orchestr číslo 2 G-mol opus 22 a na závěr dnešního večerního koncertu jeho jen 2větý koncert pro klavír a orchestr číslo 4 C-mol opus 44. Klavírní part ve všech těchto koncertech přednese Gabriel Taquino. Orchestr Rádia Luxemburg bude řídit Louis de Froment. Přeji vám krásný umělecký zážitek a pěkný večer.
1: Koncert bez smokingu
2: na Klasik Praha.

0: Tohle je Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu.
0: O klasice v 21. století.
2: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a posloucháte další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu. Buď na frekvenci 98,7 FM nebo prostřednictvím internetu. Naše pravidelné pořady najdete bez hudebních ukázek i na Spotify a v dalších podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Mám radost, že hostem dnešního pořadu je mezinárodně uznávaný britský hornista, částečně českého původu. Jehož nové album s Mozartovými hornovými koncerty vyjde 2. října u vydavatelství Pentaton. Před 10 lety vyhrál soutěž mladých hudebníků BBC, prošel orchestrem West Eastern Divan, kde byl solo hornistou a dnes je vyhledávaným solistou, komorním hráčem a mimo jiné členem souboru Bullets Ensemble nebo Camerata Pacifica. Naším hostem je hornista Ben Goldscheider. Vítejte na Rádiu Klasik Praha.
3: Thank you very much. It's my pleasure to talk to you today.
4: Děkuji mnohokrát, je mi potěšením.
2: Nejdříve prosím, povězte posluchačům něco o svých českých kořenech a co vás s naší zemí spojuje, ačkoliv jste se samozřejmě narodil v Londýně.
3: Yeah, of course. So my father is Czech. My family is from Pilsen.
4: Ano, jistě. Tak tedy můj otec je Čech, naše rodina pochází z Plzně a můj dědeček je taky Čech. Myslím, že někteří z posluchačů ho možná znají. Když ještě žil v Praze v 60. a 70. letech, tak byl velmi aktivní na pražské hudební scéně a pracoval také v rozhlase. V roce 1981 emigrovali do Londýna, ale češtinu jsem samozřejmě slýchal od narození, protože česky se mluvilo u nás doma i v domě našich prarodičů. Praha se pro mě stala obzvlášť důležitým místem. Jezdili jsme tam

0: Každý rok na prázdniny a stejně jako mnoho Čechů jsme jezdili i na chalupu na venkov. To je pro mě dodnes místo, které je mému srdci možná nejbližší a moc rád ho navštěvuji. Takže je to sice zvláštní, ale ačkoliv jsem v Česku nikdy trvale nežil a neumím pořádně mluvit česky, tak se v České republice cítím opravdu doma.
1: Ale moc často tady nehrajete, že? Myslím, že jste tady hrál teď v květnu s Benevicovým kvartetem, je to tak?
2: With the Zemlinský quartet.
0: Zemlinského kvartetem.
1: Aha, pardon, s Zemlinského kvartetem.
2: Yeah, so I don't play as much as I'd like. I've done some really nice projects. I've played in the Rudolfinum a couple of times, once with the.
0: Ano, nehraji v Česku tak často, jak bych si přál, ale byl jsem v Česku součástí mnoha opravdu pěkných projektů. Párkrát jsem hrál v Rudolfinu, jednou s Prague Philharmonia a jednou v rámci koncertů Českého spolku pro komorní hudbu. A spousta lidí nejspíše bude znát mého učitele, Radka Baboráka. S ním jsme také podnikli několik moc pěkných věcí, v rámci Dvořákova festivalu i různé menší koncerty na venkově. Ale ano, rozhodně bych rád hrál v České republice častěji.
1: Zmínil jste Radka Baboráka, který vás, pokud vím, učil v Berlíně v rámci Barenboimovy a Saidovy akademie. Čím vás Radek Baborák ovlivnil a v jakých ohledech byl inspirací pro váš způsob hry na lesní roh?
2: Yeah, well, the inspiration really is in two parts. The first part is before I knew him. Of course, growing up as a horn player, he was a legend. I mean, he is a legend, of course.
0: Ta inspirace vlastně přišla na dvakrát. Nejprve ještě předtím, než jsem ho osobně poznal. Když jsem jako hornista vyrůstal, tak on už byl legenda. A dodnes je legenda samozřejmě. Takže jsem znal všechny jeho nahrávky a videa už v době, kdy mi bylo 11 let a opravdu hodně mě ovlivnil jeho zpěvný styl hraní. Víte, všude se mluví o takzvané české hornové škole, pro kterou je typická právě mimořádná zpěvnost. To pro mě bylo velmi inspirativní. No a ta druhá část inspirace pak přišla, když jsem měl příležitost s ním studovat a pozorovat, co všechno to obnáší a jaké priority musí hráč mít, aby se dostal na takovou úroveň. Spousta lidí by se asi divila, že člověk, který hraje technicky zdánlivě bez námahy, vlastně příliš nerozebírá technickou stránku věci. Všechno je to hlavně o upřednostňování hudby samotné. Je potřeba mít v mysli zcela jasnou představu o zvuku, kterého chcete dosáhnout, ať už děláte cokoliv. A v ideálním případě, pokud jste technicky vybavený, si vaše tělo už samo najde cestu, jak dojít k patřičnému výsledku. Ale nemůžete tahat koně vozem, abych tak řekl. Musí to být naopak. Jasná hudební představa musí být podnětem všeho, co děláte. To je asi ta nejzásadnější věc, kterou jsem si od něj odnesl.
1: Možná dalším významným hornistou, který vás ovlivnil, byl Dennis Brain, protože jste mu dokonce věnoval jedno ze svých alb, pojmenované Legacy. Tak byl pro vás Dennis Brain taky inspirací, možná zase řekněme z jiné takzvaně britské hornové školy?
2: Yeah, absolutely. I think every horn player has been influenced by Dennis Brain.
0: Rozhodně, nejen pro mě. Myslím, že Dennis Brain ovlivnil snad každého hornistu na světě. Za prvé byl člověkem, který lesní roh zviditelnil jako solový nástroj. On a jeho otec byli nejvýznamnější evropští hornisté první poloviny 20. století. Dodnes je inspirativní nejen svým způsobem hry, který v mnoha ohledech stále nemá konkurenci. Má takový kultivovaný, naprosto jedinečný charakter. Nicméně mě inspiruje i jeho spolupráce se skladateli. Psala pro něj spousta významných skladatelů. Například Benjamin Britten pro něj zkomponoval slavnou serenádu pro lesní roh a smyčce. Psal pro něj i Hindemith nebo Gordon Jacob. Takže nehrál pořád jen Mozarta a Strausse, ale také objednával nová díla a posunoval hranice možností svého nástroje. A to je něco, o co se snažím i já. Takže to je pro mě rozhodně obrovská inspirace.
1: Pojďme si teď ze zmíněného alba Legacy z roku 2021 poslechnout fanfáru k poctě Dennise Braina, kterou zkomponoval britský skladatel Peter Maxwell Davis. Hraje hornista Ben Goldscheider, který je dnešním hostem v pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je hornista Ben Goldscheider, britský hudebník, částečně s českými kořeny. Z jehož alba z roku 2021 jsme teď poslouchali Fanfáru k poctě Denise Braina od skladatele Petera Maxwella Davise. Vy stejně jako Denis Brain také propagujete díla současných skladatelů a jak jsem se dočetl, premiéroval jste už přes 70 nových skladeb pro svůj nástroj. Které z nich jsou pro vás nejpamátnější nebo u kterých z nich doufáte, že si je zahrajete třeba ještě někdy v budoucnu?
1: Yeah, I mean, I have to say I've been really lucky that the stereotype is that, you know, the new music gets once and then you never play it again.
2: Musím říct, že do jisté míry platí ten stereotyp, že nová skladba se zahraje jednou a pak už nikdy. To se samozřejmě stává a lhal bych, kdybych říkal, že ne. Nicméně, když se to vezme kolem a kolem, měl jsem zatím v tomto směru velké štěstí, protože jsem měl tu čest premiérovat mnoho skladeb, které podle mého názoru zůstanou v repertoáru natrvalo. Nedávno jsem premiéroval dvojici hornových koncertů od skladatelů Gavina Higginse a Hugha Watkinse, které měly asi 3 nebo 4 objednavatele. Nicméně oba ty koncerty už měly reprízy i mimo okruh těchto objednavatelů. A to je opravdu to nejnáročnější. Takže například letos budu hrát ten koncert Hugha Watkinse v Temešváru a v Kanadě a koncert Gavina Higginse budu hrát v Oslu. Je skutečně důležité dát těm skladbám jejich vlastní život. Nicméně musím říct, že nejvíce nadšený jsem asi ze skladeb, které vznikly pro mě a které využívají živou elektroniku, protože to mi připadá jako nový svět. Existuje skladba od britského autora Marka Simpsona, která se jmenuje Darkness Moves, římská 2. A to je skutečný duet pro lesní roh a živou elektroniku. Není to jen lesní roh s doprovodem nahrávky, ale spolupracujete s opravdovým zvukovým inženýrem, využívajícím špičkovou technologii. A doslova vytváříte úplně nové zvuky. A to je směr, který mě nesmírně fascinuje.
0: Pojďme si tedy rovnou poslechnout alespoň úryvek z této skladby Marka Simpsona Darkness Moves římská 2 pro lesní roh a živou elektroniku. Elektroniku bude obsluhovat Philip Dawson a na lesní roh hraje Ben Goldscheider, který je dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je britsko-český hornista Ben Goldscheider, průkopník mnoha skladeb současných autorů. A my jsme teď v jeho podání poslouchali úryvek z této skladby Marka Simpsona pro lesní roh a živou elektroniku s názvem Darkness Moves římská 2. Pojďme se teď dostat k vašemu novému albu s Mozartovými koncerty. Jaký je tedy význam těchto děl v rámci repertoáru pro lesní roh? Protože mám za to, že se hrají velmi často, pravděpodobně jste se s nimi setkal už jako student. Tak v jakém ohledu jsou tak výjimečné a významné?
1: Yeah, I mean they are the gold standard of our repertoire. They are the most important works we have. You know, Mozart anyway is probably one of the.
2: Je to zkrátka zlatý standard našeho repertoáru. Nejvýznamnější díla, která máme k dispozici. Mozart je pravděpodobně jedním z nejvýznamnějších skladatelů hudebního kánonu, jestli ne tím vůbec nejvýznamnějším. Mít hned 4 hornové koncerty od takového autora, to je už samo o sobě něco neobvyklého. Takže za prvé jsou významné jako historické artefakty. A za druhé je po vás chtějí zahrát na úplně každém konkurzu. Vždycky vás požádají, ať zahrajete Mozartovy koncerty. Každému je jasné, že na papíře vypadají jako mnohem jednodušší skladby než spousta jiných. Ale zahrát Mozarta krásně, to je nejspíš jedna z nejtěžších věcí, protože musíte nechat hudbu, ať mluví sama za sebe. To je na tomto nejnáročnější. A jelikož nejsou doopravdy příliš technicky náročné ve srovnání třeba s druhým hornovým koncertem Richarda Strausse, tak se s nimi setkáte jako hornista už poměrně brzy. Takže v bukletu svého nového alba třeba uvádím, že na svých notách ke 4. Mozartovu koncertu mám skvrny od kávy svého učitele z doby, kdy mi bylo 11 let. A dodnes ten part používám. Takže je to skladba, která mě provázela celým mým muzikantským vývojem, protože jsem ji hrával už v naší místní škole, když jsem ještě na lesní roh jen sotva něco uměl. Ale hrál jsem ji už třeba taky v Berlínské filharmonii nebo v Royal Albert Hall. Tenhle druh skladeb s vámi zůstává po celý život. Je to trochu klišé, ale je pravda, že kdykoliv si tu skladbu dáte na pult, naučíte se něco nového nebo objevíte nějakou novou souvislost, i když je to třeba jen souvislost mezi jednou notou a tou vedlejší. Ale ta hudba je natolik bohatá, že vám to umožňuje, což je podle mě jedna z věcí, které jsou na Mozartovi výjimečné.
0: Původně byly ty koncerty napsány pro hráče jménem Josef Lloyd Gebb a samozřejmě pro takzvaný přirozený roh, protože lesní rohy v té době neměly klapky, jako mají dnes. Dává smysl pro současné interprety hrát ty koncerty na přirozený roh? Zkoušel jste to?
2: Ano, rozhodně. Mám přirozený roh a je to docela zajímavé, protože když chcete na přirozený roh hrát chromaticky, musíte měnit pozici ruky zasunuté v roztrubu. To tehdejším hráčům umožňovalo hrát tóny umístěné i mezi jednotlivými z horky alikvótní řady. Jenomže to znamenalo, že na některých místech, zvlášť když se jednalo o něco harmonicky významného, nástroj vydával takový docela nosový plechový zvuk a skladatelé o tom věděli. Takže když hrajeme na přirozený roh v dnešní době, tak díky tomu zjišťujeme, jestli to, co skladatelé napsali, bylo nějakým způsobem zdůrazněné nebo ne. A to nás pak navede, jakým směrem se při interpretaci vydat. Ale kdybychom hráli jen na moderní roh, kde všechny tóny znějí otevřeně, tak by nás to třeba ani nenapadlo. I pro současné hráče je tedy důležité, abychom si uvědomovali všechny záludnosti a barevné zvláštnosti přirozených rohů a aby tím naše provedení bylo poučené z hlediska frázování, dynamických ostínů a tak dále.
0: Má nějaký význam, že koncerty jsou na vašem novém albu uvedeny v opačném pořadí, tedy že to není seřazeno chronologicky, ale začínáte vlastně koncertem číslo 4?
1: Yes, I mean, this was a funny one because I think people's listening habits are changing.
2: Ano, totiž to je zajímavá věc, protože já si myslím, že posluchačské návyky se v dnešní době mění. Hodně lidí poslouchá hudbu na streamingových platformách, kde předpokládám, asi ne každý nezbytně poslouchá alba celá, od začátku do konce. Můžete se tam přihlásit a říct si, dnes mám náladu si poslechnout koncert číslo 2 nebo koncert číslo 4. Tak jsem si řekl, dobrá, v tom případě na pořadí nezáleží. A pak jsem pomyslel i na lidi, kteří si koupí fyzické CD. No a ačkoliv mám moc rád Mozartův první hornový koncert, tak je to ten nejkratší a nejjednodušší z nich. A navíc ani není dokončený. Vůbec nenapsal pomalou větu. A závěrečnou větu, Rondo, za něj dokončil Seesmyer. Takže pokud jde o posluchačský zážitek, kdybychom na albu seřadili koncerty od prvního až po čtvrtý, byl by to podle mě mnohem méně příjemný poslech. Není to tedy tak, že bych se prostě rozhodl, že to uděláme schválně pospátku. Tohle pořadí podle mě dává mnohem větší smysl. Čtvrtý koncert je z nich nejmajestátnější, představuje moc pěkný úvod. Pak třetí, který je docela lyrický. Následuje druhý, a to je vlastně časově ten nejstarší, který Mozart napsal. No a celé album končí takovou poznámkou pod čarou, což je ten první koncert, který je jinak opravdu okouzlující. To číslování tedy stejně není chronologické, protože Mozart napsal hornové koncerty časově v tomto pořadí. Druhý, čtvrtý, třetí a první. Takže myšlenka chronologického řazení mi nepřipadala nijak závazná. A upřímně doufám, že to lidi neodradí. Pokud si tedy náhodou koupíte fyzické CD a doma si ho pustíte od začátku až do konce, tak myslím, že tohle pořadí vám přinese nejpříjemnější posluchačský zážitek.
0: Jaká byla spolupráce při nahrávání s Mnichovským komorním orchestrem? Je to soubor, se kterým hráváte pravidelně?
2: Poprvé jsem se s Mnichovským komorním orchestrem setkal v létě 2024. Hráli jsme spolu Mozartův čtvrtý koncert ve Švýcarsku na festivalu v Klosters a byla to příjemná spolupráce. Pak se naskytla možnost koncerty nahrát a měl jsem si vybrat orchestr. Chtěl jsem, aby to byl komorní orchestr, ale upřímně řečeno, zas tak moc jsem nad tím nepřemýšlel. S tímhle ansámblem jsme si nicméně padli do noty, tak jsem se jich zeptal, jestli by do toho šli. A oni okamžitě souhlasili. I průběh nahrávání byl s nimi velmi příjemný. A teď v říjnu budu s nimi zahajovat v Mnichově jejich sezónu, koncertem číslo 1 od Richarda Strause. Takže spolupráce s nimi pokračuje i po dokončení alba, což je vzácné.
0: Vy na tom albu vlastně nemáte ani žádného dirigenta, že? Dá se říct, že to bylo v případě tohoto repertoáru zbytečné?
2: Myslím, že výraz zbytečné by byl trochu hrubý vůči mým dirigentským přátelům, ale musím říct, že jsme měli na nahrávání přepichové množství času, takže jsem cítil, že bude stačit, když tam budu jenom já a jejich skvělý koncertní mistr a pojmeme to jako komorní hudbu ve velkém měřítku. To je ve skutečnosti ten jediný důvod.
0: Je k tomu albu plánováno nějaké turné nebo nějaké koncerty s Mnichovským komorním orchestrem, kromě toho Strause, který jste zmiňoval?
2: Kromě toho Strause žádné další plány v tuto chvíli nemáme.
0: Album ještě nevyšlo, ale pojďme si poslechnout, jak náš dnešní host, hornista Ben Goldscheider, hraje Mozarta, alespoň jako člen komorního ansámblu. Bude to slavné adagio z Mozartovy serenády Gran Partita z nahrávky vydané před 6 lety, kde také lesní roh mého dnešního hosta uslyšíte.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, toto byla Mozartova hudba, část ze serenády Gran Partita, slavné Adagio. Můj dnešní host, hornista Ben Goldscheider, tedy hrál i na této nahrávce, která právě teď dozněla. No a solově hrát Mozarta ho můžete slyšet na novém albu, které vyjde začátkem října a na které natočil 4 Mozartovy hornové koncerty. Pojďme říct teď něco obecnějšího o vašem nástroji, protože mám dojem, že mezi žestovými nástroji má lesní roh trochu špatnou pověst v tom smyslu, že je prý o něco náročnější nebo méně spolehlivý než například trombon nebo trubka, že častěji kiksá a je takový celkově choulostivější. Je to jenom mýtus nebo to má nějaký reálný základ?
1: There is some truth in it. From a physical scientific point of view, the horn sits in a range where the harmonics are much closer together than the trumpet or the trombone.
2: Z fyzikálního vědeckého pohledu na tom něco je. Lesní roh hraje v takové poloze, že alikvótní tóny jsou mnohem blíže u sebe než v případě trubky nebo trombónu, což znamená, že musíte být mnohem přesnější z hlediska umístění rtů a tlaku vzduchového sloupce a tak dále, abyste přesně věděli, kde se daný tón nachází. Když tohle nemáte perfektně zažité, tak je snadné se trefit o tón níž nebo o tón výš. U trubky a trombonu je prostor mezi zhorky mnohem větší a tudíž i šance, že se omylem trefíte výš nebo níž, je menší. Takže trochu pravdy na tom je. Ale upřímně řečeno, hrát na jakýkoliv nástroj na vrcholové úrovni je náročné. Takže bych rád lesní rohy trochu emancipoval od toho věčného posuzování, kolikrát kiksnou. Měli bychom se podle mě mnohem více zaměřovat na krásu a všestrannost toho nástroje. Samozřejmě, kiksy se stávají a vždycky se stávat budou, ale myslím si, že laťka se dnes posouvá už opravdu velmi vysoko. Mám za to, že za 100 let se už možná o takových věcech vůbec nebudeme bavit.
0: Když jste mluvil o všestrannosti lesního rohu, to je samozřejmě nástroj, který se uplatňuje v nejrůznějších obsazeních a vy jste taky nejen solistou, ale i orchestrálním a komorním hráčem. Která z těchto podob hry na lesní roh je vám nejbližší a vaší muzikantské nátuře?
2: No, já už v orchestru vlastně vůbec nehraju a nikdy jsem neměl stálé orchestrální místo. Na začátku jste zmiňoval West Eastern Divan, což bylo výjimečné období mého života s Danielem Barenboimem, když jsem v Berlíně studoval na jeho akademii a bylo to úžasné. Ale během posledních asi 10 let jsem v orchestru vůbec nehrál. Takže ten aspekt solový a aspekt komorní, to jsou teď středobody mého života a věnuji se vlastně jenom jim. A upřímně doufám, že za 50-60 let, až svůj lesní roh na dobro odložím, bude tady nějaký jiný hornista, který bude mluvit s nějakým vaším budoucím kolegou a že představa hornisty, co by solisty na plný úvazek, už v té době nebude tak podivná a vzdálená. Myslím, že publikum má ten nástroj rádo. Robert Schumann lesní roh nazýval duší orchestru. A když jdete na Českou filharmonii do Rudolfína, tak lesní rohy bývají často vrcholem celého vystoupení. Ať už je na programu třeba Alpská symfonie, Dvořákova Novosvětská nebo nějaká symfonie od Mahlera. Celou svou kariéru se snažím své nadšení pro lesní roh přetavit v to, aby se ten nástroj dostal více do popředí, abychom ho slýchali v nových kontextech a častěji. To je moje největší vášeň.
0: Pojďme si teď poslechnout ukázku z jednoho z hornových koncertů současných autorů, které vy premiérově uvádíte. Bude to třetí věta z koncertu od skladatele Gavina Higginse. Solo nám zahraje Ben Goldscheider, náš dnešní host, a spolu s ním Velšský národní orchestr BBC.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, mým dnešním hostem je britsko-český hornista Ben Goldscheider, průkopník mnoha skladeb současných autorů. V tomto případě jsme ho slyšeli hrát třetí větu z hornového koncertu Gavina Higginse, který natočil spolu s Velšským národním orchestrem BBC. Říkal jste tedy, že už mnoho let nejste členem orchestru West Eastern Divan, ale pořád ještě hrajete v ansámblu Camerata Pacifica. Ale ten sídlí v Kalifornii, ne? Takže tam pravidelně dojíždíte do zámoří.
1: Jezdím tam dvakrát nebo třikrát za rok. Je to naprosto fantastická organizace. A dělal jsem s nimi nejrůznější věci, od solového lesního rohu s elektronikou, přes dechové kvintety, až po hornová tria. Je to velmi flexibilní ansámbl. Dělají úžasné věci pro soudovou hudbu. Spolupracuji s nimi zatím 3 roky a za tu dobu už pro mě objednali asi 4 nebo 5 nových skladeb. A obnáší to koncerty v Los Angeles, Santa Barbaře, v Pasadéně. Je skvělé být toho součástí.
0: Ještě by mě zajímal britský pohled na klasickou hudbu, protože tady od nás se to jeví, že Spojené království je tak trochu země klasické hudbě zaslíbená. Tento žánr je tam velice populární, přístupný širokým vrstvám lidí a možná by se dalo říct, že tam nemá takovou elitářskou auru, kterou si tady ještě pořád s klasickou hudbou někdy spojujeme. Je to opravdu tak, nebo se na to dívám trochu naivně a idealisticky?
1: No, ani ne. Víte, teď, když natáčíme tento rozhovor, tak je konec srpna a právě probíhá festival BBC Proms, což je dobrý příklad toho, co jste popisoval, protože je to největší festival klasické hudby na světě. A za pouhých 8 liber může na koncert přijít kdokoliv a najít si místo uprostřed. To je z finančního hlediska asi ta největší přístupnost, jaké lze dosáhnout. A každý večer je víceméně vyprodáno. Myslím, že v naší zemi je spousta nadšení pro klasickou hudbu. Najdete tady několik orchestrů, například můžu jmenovat Londýnské symfoniky, které přišly s opravdu inovativními formáty koncertů. Mají třeba pořad nazvaný Half Six Fix, což je hodinový podvečerní koncert, kde dirigent nebo člen orchestru promlouvají k obecenstvu a vysvětlují, co se chystají hrát. Může to být klidně třeba symfonie, kterou budou hrát následujícího dne na svém běžném večerním koncertě. Je tady velká snaha zbourat ty elitářské bariéry, takže prakticky na jakýkoliv koncert v Londýně můžete přijít v džínách a v tričku a nikdo ve vás nebude vyvolávat pocit, že tam nejste vítán. To se někomu sice nemusí líbit, ale tyto bariéry zkrátka padají. Co je na tom problematické, je to, že ubývá peněz. Při tom všem celospolečenském nadšení by si člověk myslel, že budou různé subjekty mít snahu do tohoto odvětví více investovat, ale to se neděje. Myslím, že největší tragédie je to, že se šetří na hudebním vzdělávání a to tak drasticky, že se obávám, jestli budoucí generace budou mít stále ještě takové hudební nadšení jako ty generace, které mají čas chodit na koncerty dnes. To se uvidí. Nicméně lidé dělají úžasné věci, pracují s mládeží, aby tohle všechno udrželi naživu. Ale není to jednoduché, je to velká výzva a netýká se podle mě jenom Spojeného království. Přístup k hudebnímu vzdělávání je celosvětový problém a je to ta hlavní věc, která klasickou hudbu v budoucnosti buď zachrání, nebo zlikviduje.
0: V tomhle směru máme zase, mi řekl bych, určitou výhodu, protože hudební vzdělávání je tady velmi dobře dostupné díky systému základních uměleckých škol. Takže asi máme určité oblasti, ve kterých se můžeme inspirovat navzájem.
1: Rozhodně.
0: Když už mluvíme o hudebním vzdělávání, co vaše pedagogické aktivity? Předpokládám, že vyučujete v rámci mistrovských kurzů a tak dále.
1: Ano, mám stále místo na Královské konzervatoři v Antwerpách a také dávám mistrovské kurzy po celém světě. Ve většině případů, když mám hrát v nějakém městě koncert, tak se spojím s místní konzervatoří, nebo spíš oni se většinou spojí se mnou a já tam pár lekcí otučím. Třeba v příštích měsících budu takhle učit na Gilliardu, Curtisově institutu anebo Guildhallu v Londýně. Nedávno jsem byl v Ženevě. Velice mě to baví a je to pro mě skvělá příležitost, jak se seznámit s dalšími hornisty, protože kvůli tomu, že nehrají v orchestru, nemám většinou tolik příležitostí se zapojit do té úžasné hornové komunity, jako mají jiní hornisté. Takže to, že udržuji styky s konzervatořemi, je pro mě velmi milá věc i na osobní úrovni.
0: Teď jsme na začátku koncertní sezóny 2026/27. Co všechno vás čeká?
1: Několik opravdu zajímavých projektů. Jak jsme už řekli, natáčíme tento rozhovor na konci srpna, takže příští víkend budu hrát na BBC Proms. Symfonický orchestr BBC a dirigent Sakari Oramo se mnou zahrají nový hornový koncert a bude se to přenášet v televizi, takže na to se moc těším. Je to společná objednávka BBC, Birminghamských symfoniků, Antwerpských symfoniků a Sofijské filharmonie z Bulharska. Takže to je skladba, která bude žít v průběhu celé sezóny. Čeká mě také moc pěkné turné po Spojených státech, kde budu ve Filadelfii hrát americkou premiéru koncertu, který pro mě napsala skladatelka Anna Klein. Jak už jsme říkali, s Mnichovským komorním orchestrem budu hrát první hornový koncert Richarda Strause. A ještě pro mě vznikají další dva nové koncerty, které v této sezóně také budu premiérovat se symfonickým orchestrem BBC a orchestrem Britain Symphonia. Budeme mít vystoupení v Curychu a v Kanadě. Takže je to velmi eklektická směs všelijakých věcí, které mě čekají.
0: Skvělé, tak vám moc děkuji za váš čas. Britsko-český hornista Ben Goldscheider byl naším hostem v dnešním vysílání. Budu se těšit na vaše nové mozartovské album a až ho budeme moci vysílat taky u nás v rádiu. A těšíme se i, že vás brzy uvidíme a uslyšíme tady v Praze. Moc děkuji.
2: Thank you very much. It's been a pleasure talking to you.
1: Já děkuji, bylo mi potěšením s vámi mluvit.
0: My si závěrem pořadu ještě poslechneme jednu ukázku z britského repertoáru, druhou větu z hornového koncertu číslo 2 skladatele Malcolma Arnolda. Náš dnešní host Ben Goldscheider bude hrát solo za doprovodu Filharmonia Orchestra a dirigenta Leeho Reynoldse. A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.